0: Trvalejšímu zažehnání sucha bude potřeba vytrvalý déšť v dalších týdnech. Ve věku 52 let nečekaně zemřel Václav Neckář mladší, jediný syn legendárního zpěváka Václava Neckáře. Příčinou náhlého úmrtí byla podle rodinného manažera těžká infekce způsobená streptokokem. Neckář junior se sám věnoval elektronické hudbě pod pseudonymem Vena a pracoval jako zvukař. Pro svého slavného otce byl ale především celoživotní oporou. Po zpěvákově mozkové mrtvici v roce 2002 mu totiž sestrojil speciální čtecí zařízení na písňové texty a výrazně mu tak pomohl s návratem na koncertní pódia. Návrat dětí do školy může být pro spoustu rodin stresující záležitostí. Pojí se s ním automatické výdaje v řádu tisíců korun, které nelze vypustit. Dají se ale radikálně snížit.
1: Zatímco některé položky stojí desítky korun a do košíku je hodíme bezmyšlenkovitě, u jiných artiklů váháme. Chování zákazníků studuje mluvčí srovnávacího portálu Heureka.cz Ondřej Šveda.
2: Nejvíc rozvahy vidíme u školních batohů. Lidé vybírají zdaleka největší množství parametrů, barvu, objem, materiál, hmotu. Design, určení.
1: Aktovku můžeme objednat na značkových webech, ale solidní kus sežereme i v každém hypermarketu. Do jednoho jsem se vydal s 30-bodovým seznamem, který by prvňákovi měl kompletně stačit. A to i na tělocvik nebo výtvarku. Záměrně jsem nevybíral varianty nejlevnější, ale spíš rozumnou střední cestu. Můj košík by na konci stál 3,5 tisíce korun. Kdybych bral varianty nejlevnější, jsem na polovině. Zbývají ale učebnice a jak připomíná ekonom Trinity Bank Lukáš Kovan, ani tam to nekončí.
3: Školní obědy, družiny, ty také podraží o 5-7%.
1: I proto se zářijový výdaj spojený s nástupem dítěte do školy typicky vyšplhá do vyšších jednotek tisíc. Tomáš Zemánek, Radio Impuls.
0: Manželka poslance SPD Jaroslava Foldyny se znovu obrátila na soud. Požádala ho o další měsíční prodloužení manželova vykázání ze společného domova. Policie politika vykázala už v červenci kvůli podezření z domácího násilí a týrání ženy i dětí. Současně mu přitom zabavila 3 legálně držené střelné zbraně, včetně útočné pušky typu Kalašnikov. Foldyna v současnosti přebývá v poslaneckém bytě a proti postupu justice se brání odvoláním. Platnost zákazu přiblížit se k rodině nicméně automaticky pokračuje až do definitivního verdiktu soudu. Torzo zlínské 34. budovy zřejmě zmizí ještě v tomto týdnu. Demolice jede podle plánu. Dalším velkým úkolem bude třídění a odvoz obrovského množství odpadu.
4: Pohled na místo, kde ještě 9. července ráno stála v centru Zlína mohutná 70 let stará budova, je unikátní. Obří bagr se 40-metrovým ramenem a nenasytnými hydraulickými maxinůžkami se v tomto týdnu zakusuje do zbytku budovy. Už jde opravdu o torzo torza. Hotovo by mělo být do konce týdne. Paralelně se jedná o tom, kam zmizí odhadem 140 tisíc tun suti a také, jak se bude třídit kov, sklo i další stavební suť. Jan Čara, Radio Impuls, Zlín.
0: Čekáme oblačno až zataženo, lokálně se mohou vyskytnout dešťové přehánky, ojediněle i bouřky. Během večera by ale měly srážky a oblačnost ubývat, naměříme k tomu 19 až 24 stupňů. Na jižní Moravě bude o něco tepleji, naměříme tam až 27. Končí zprávy s Honzou Vargou.
5: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

tak to je domov můj, tak to je domov můj. Já žila hodně snů,

zůstala jen touha. Bože můj, já chci zpět. Bože můj, já chci zpět. Přes hory kamení, ze světů plných bouří,

dušičkou malinkou koukám, jestli se kouří z našeho stavení.

0: Když vítr všecko smet, tak zůstala jen touha. Bože můj, já chci zpět. Bože můj, já chci zpět.
1: České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.
2: Mám naději, že uslyšíš

chuť být ruby a pochopím. A je to možná hloupost nesmírná, s níž odvážím si přát. Nechtěj mi lásku brát.

chtěj mi lásku brát. Ruby, jak žil bych rád.

s princezem. Jde cesta, necesta, tady je má nevěsta.

Šel jsem světem tam a sem, nikdy rovnou za nosem. Měl jsem radost velikou, když jsem mohl jít oklikou. Já jsem viděl víc a dál, nežli kdybych v klidu stál. Jako svatý. Šel jsem světem plným chyb, pytlák snů a pytlák ryb. Někdy mlčky, jindy zas, spoléhal jsem na svůj hlas. Bohu dík i bohužel za to, že jsem život měl.

Šel jsem světem podél vod, šel jsem s větrem o závod, ale čas, ten lakomec, dožene tě nakonec. Poznávám ho po hlase, když ironicky zeptá se, jak se daří. Proti času není zbraň, všichni platíme mu daň, ale proč se jen tak vzdát, dokud žiju, žiju rád. S polemizí oseň, na tom se nic nemění, přišlo se.

hodně lásky, hodně ran, které bolí. Chodím světem dál a dál, cestou vždycky jsem si přál, aby dřív než zazní stop, po mně zůstalo pár stop. Tak jsem káru ze všech sil, podél cest jsem roztrousil.

0: Rádio Český impuls.
1: Hraje ve vašem televizoru.
2: Každý svoje dveře s hrůzou zamyká, když slyší, jak z kopců

Když si kluci poprvé všimnou barvy dívčích očí, začínají verše psát a ty nikdo nesmí číst. Je to báječný a čistý svět, když je kluku 15 let. Kdy nechtějí se zpovídat a odmítají jíst. Vzpomínáš si včera, znali jenom smích.

zatím všem louká, co kvetou. Motýl prvních dotyků, rozpaků a pohlazení, slůvko, které klopítá a neví, kudy dá.

klásek, když je klukům 15 let a potom najednou jsou jiní a svaly touží mít a s těmi, co jsou vyni,

ať se z očí kluků tahle hvězda nevytrácí, kterou dneska ve dvou vidí poprvé. Vždyť po létech se vrací člověk náhle zpět, až tam, kde jeho láska bylo krásných 15 let, a říká, kdy to bylo včera, kde máš ten kalendář a vzpomínáš si, která, a poznal bys tu tvář tou pohádkou, co skrývá náš nejkrásnější svět. Tou první láska bývá, když je klukům

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Já, ač mám spánek beze snů, včera jsem se zdál.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Zavři pusu, ať jsi spát, vždyť už bude brzo den.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Startují zprávy s Honzou Vargou. Příjemný poslech. Stát chystá velký třesk v platových tabulkách. Od příštího roku porostou výplaty ve veřejném sektoru automaticky s průměrnou mzdou a žádný tarif už nesmí spadnout pod minimální mzdu. Plán ministra práce Aleše Juchelky se dotkne až 500 000 úředníků, sociálních pracovníků, nepedagogů i personálu v kultuře. Z dosavadních 12 platových stupňů podle praxe jich zůstane jen 8. Navyšovat se budou po 5 letech a přibudou stupně i pro více než 35 let praxe. Aby ale reforma nezrujnovala rozpočet, zaměstnavatelé budou moci jednorázově přesunout osobní příplatky přímo do základu. Konečné slovo ale řeknou odbory v příštích dnech. Smrt vzácného lachtana hřivnatého Huga v liberecké zoo zavinila dětská hračka. Veterináři při pitvě objevili v jeho zažívacím traktu uvízlou hlavičku od panenky. 17-letý samec patřil ke geneticky cenným zvířatům celoevropského chovu, v bazénu se ale cizím předmětem zřejmě začal dusit a nedokázal jej vydávit. Vedení zahrady zdůrazňuje, že plastový předmět do vody nikdo nehodil úmyslně. Chovatelé ale naléhavě apelují na návštěvníky, aby personálu okamžitě hlásili jakoukoliv věc, která jim do výběhu nedopatřením spadne. Liberecká zoo tak po více než 50 letech přišla o svého posledního lachtana a o dalším chovu rozhodne až po plánované rekonstrukci zázemí. Karlovarský kraj zřejmě zajistí obědy na všech svých středních školách. Komplikace přinesla změna financování nepedagogických pracovníků na školách, která se dotkla i školního stravování. Někde střední školy využijí blízké základní školy, někde uzavřeli smlouvu se soukromými dodavateli. Podle karlovarské radní pro školství Hany Žákové formy stravování se tvoří podle toho, jestli má škola kuchyň nebo jen výdejnu, i podle dodavatele.
1: A potom velice souvisí také s financemi, protože dříve dostávali vlastně této služby peníze na počet žáků školy a nyní vlastně my přistupujeme k formě podle počtu strávníků odebraných obědů.
0: Školní stravování musí zajistit zřizovatel na základních školách. Na středních školách to jeho povinnost není. I tam přitom musí školní stravování vycházet z výživových norem. V Ostravě se otevřela nejmodernější střelnice v Česku. Město ji nechalo vybudovat za 140 milionů korun na místě zchátralé bývalé střelnice v Hulvákách. Jak zjistila redaktorka Eva Panošová, areál nabídne zázemí pro veřejnost, mládež a profesionální sportovce.
2: A to včetně olympijských disciplín a budou se tam moci konat také mezinárodní soutěže. Součástí krytého objektu jsou 3 střelnice, na kterých bude možné střílet z pušek a pistolí až na 50 metrů a ze vzduchových zbraní na 10 metrů. Vybavení nejmodernějšími technologiemi je samozřejmostí a k dispozici zde budou i odborní instruktoři. Aktuálně je střelnice ve zkušebním provozu. Veřejnosti by se měla otevřít během září. Eva Panošová, Rádio Impuls Ostrava.
0: Tenistka Markéta Vondroušová bojuje o návrat k tenisu. Oficiálně se odvolala proti 4letému zákazu činnosti za neodevzdaný dopingový vzorek. Bývalá wimbledonská šampionka dostala tvrdý distanc poté, co loni v prosinci nevpustila do bytu komisařku německé antidopingové agentury. Hráčka se hájí tím, že kontrola dorazila mimo nahlášený čas a neprokázala se. Tribunál ale její argumenty o akutním stresu neuznal. Termín klíčového slyšení zatím soud nestanovil. Pokud Vondroušová neuspěje, k tenisu se vrátí nejdříve v červnu 2030. Čekáme oblačno až zataženo, lokálně s deštěm nebo přehánkami i bouřkami. Během večera ale budou srážky a místy i oblačnost ubývat. Naměříme 19 až 24 stupňů, na jižní Moravě až 27. Končí zprávy s Honzou Vargou.
3: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

schází a snad tu schází nejspíš mi tu schází obojí. S cizí ženskou v cizím pokoji.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Jedu takhle tábořit, Škodou Stona, Oravu. Spěchám, proto riskuji, projíždím přes Moravu.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let.

0: startují zprávy, u kterých zdraví Honza Varga. Vydatné víkendové deště rozdělily naši republiku. V Čechách sice půdu slušně nasytili, Moravu ale dál trápí výrazné sucho. Vyplývá to z dat projektu Intersucho Akademie věd České republiky. Zatímco na západě spadlo i 90 mm srážek, na východě často nenapršelo ani 10. Odborníci navíc varují, že v hloubce pod 40 cm zůstává deficit vody na většině území a k trvalejšímu zažehnání sucha bude potřeba vytrvalý déšť v dalších týdnech. Ve věku 52 let nečekaně zemřel Václav Neckář mladší, jediný syn legendárního zpěváka Václava Neckáře. Příčinou náhlého úmrtí byla podle rodinného manažera těžká infekce způsobená streptokokem. Neckář junior se sám věnoval elektronické hudbě pod pseudonymem Vena a pracoval jako zvukař. Pro svého slavného otce byl ale především celoživotní oporou. Po zpěvákově mozkové mrtvici v roce 2002 mu totiž sestrojil speciální čtecí zařízení na písňové texty a výrazně mu tak pomohl s návratem na koncertní pódia. Návrat dětí do školy může být pro spoustu rodin stresující záležitostí. Pojí se s ním automatické výdaje v řádu tisíců korun, které nelze vypustit. Dají se ale radikálně snížit.
1: Zatímco některé položky stojí desítky korun a do košíku je hodíme bezmyšlenkovitě, u jiných artiklů váháme. Chování zákazníků studuje mluvčí srovnávacího portálu Heureka.cz Ondřej Šveda.
2: Nejvíc rozvahy vidíme u školních batohů. Lidé vybírají zdaleka největší množství parametrů, barvu, objem, materiál, hmotu. Design, určení.
1: Aktovku můžeme objednat na značkových webech, ale solidní kus sežereme i v každém hypermarketu. Do jednoho jsem se vydal s 30-bodovým seznamem, který by prvňákovi měl kompletně stačit. A to i na tělocvik nebo výtvarku. Záměrně jsem nevybíral varianty nejlevnější, ale spíš rozumnou střední cestu. Můj košík by na konci stál 3,5 tisíce korun. Kdybych bral varianty nejlevnější, jsem na polovině. Zbývají ale učebnice a jak připomíná ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda, ani tam to nekončí.
3: Školní obědy, družiny, ty také odraží o 5-7%.
1: I proto se zářijový výdaj spojený s nástupem dítěte do školy typicky vyšplhá do vyšších jednotek tisíc. Tomáš Zemánek, Radio Impuls.
0: Manželka poslance SPD Jaroslava Foldyny se znovu obrátila na soud. Požádala ho o další měsíční prodloužení manželova vykázání ze společného domova. Policie politika vykázala už v červenci kvůli podezření z domácího násilí a týrání ženy i dětí. Současně mu přitom zabavila 3 legálně držené střelné zbraně, včetně útočné pušky typu Kalašnikov. Foldyna v současnosti přebývá v poslaneckém bytě a proti postupu justice se brání odvoláním. Platnost zákazu přiblížit se k rodině nicméně automaticky pokračuje až do definitivního verdiktu soudu. Torzo zlínské 34. budovy zřejmě zmizí ještě v tomto týdnu. Demolice jede podle plánu. Dalším velkým úkolem bude třídění a odvoz obrovského množství odpadu.
4: Pohled na místo, kde ještě 9. července ráno stála v centru Zlína mohutná 70 let stará budova, je unikátní. Obří bagr se 40-metrovým ramenem a nenasytnými hydraulickými maxinůžkami se v tomto týdnu zakusuje do zbytku budovy. Už jde opravdu o torzo torza. Hotovo by mělo být do konce týdne. Paralelně se jedná o tom, kam zmizí odhadem 140 tisíc tun suti a také, jak se bude třídit kov, sklo i další stavební suť. Jan Čara, Radio Impuls, Zlín.
0: Čekáme oblačno až zataženo, lokálně se mohou vyskytnout dešťové přehánky, ojediněle i bouřky. Během večera by ale měly srážky a oblačnost ubývat, naměříme k tomu 19 až 24 stupňů. Na jižní Moravě bude o něco teplej, naměříme tam až 27. Končí zprávy s Honzou Vargou.
5: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: rychle hraje Český impuls.
1: Kdo vchází do tvých snů, má lásko, když nemůžeš v noci spát.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v pět.
1: Startují zprávy s Honzou Vargou. Příjemný poslech. Stát chystá velký třesk v platových tabulkách. Od příštího roku porostou výplaty ve veřejném sektoru automaticky s průměrnou mzdou a žádný tarif už nesmí spadnout pod minimální mzdu. Plán ministra práce Aleše Juchelky se dotkne až 500 000 úředníků, sociálních pracovníků, nepedagogů i personálu v kultuře. Z dosavadních 12 platových stupňů podle praxe jich zůstane jen 8. Navyšovat se budou po 5 letech a přibudou stupně i pro více než 35 let praxe. Aby ale reforma nezrujnovala rozpočet, zaměstnavatelé budou moci jednorázově přesunout osobní příplatky přímo do základu. Konečné slovo ale řeknou odbory v příštích dnech. Smrt vzácného lachtana hřivnatého Huga v liberecké zoo zavinila dětská hračka. Veterináři při pitvě objevili v jeho zažívacím traktu uvízlou hlavičku od panenky. 17-letý samec patřil ke geneticky cenným zvířatům celoevropského chovu. V bazénu se ale cizím předmětem zřejmě začal dusit a nedokázal jej vydávit. Vedení zahrady zdůrazňuje, že plastový předmět do vody nikdo nehodil úmyslně. Chovatelé ale naléhavě apelují na návštěvníky, aby personálu okamžitě hlásili jakoukoliv věc, která jim do výběhu nedopatřením spadne. Liberecká zoo tak po více než 50 letech přišla o svého posledního lachtana a o dalším chovu rozhodne až po plánované rekonstrukci zázemí. Karlovarský kraj zřejmě zajistí obědy na všech svých středních školách. Komplikace přinesla změna financování nepedagogických pracovníků na školách, která se dotkla i školního stravování. Někde střední školy využijí blízké základní školy, někde uzavřeli smlouvu se soukromými dodavateli. Podle karlovarské radní pro školství Hany Žákové formy stravování se tvoří podle toho, jestli má škola kuchyň nebo jen výdejnu, i podle dodavatele.
2: A potom velice souvisí také s financemi, protože dříve dostávali vlastně této služby peníze na počet žáků školy a nyní vlastně my přistupujeme k formě podle počtu strávníků odebraných obědů.
1: Školní stravování musí zajistit zřizovatel na základních školách. Na středních školách to jeho povinnost není. I tam přitom musí školní stravování vycházet z výživových norem. V Ostravě se otevřela nejmodernější střelnice v Česku. Město ji nechalo vybudovat za 140 milionů korun na místě zchátralé bývalé střelnice v Hulvákách. Jak zjistila redaktorka Eva Panošová, areál nabídne zázemí pro veřejnost, mládež a profesionální sportovce.
3: A to včetně olympijských disciplín a budou se tam moci konat také mezinárodní soutěže. Součástí krytého objektu jsou tři střelnice, na kterých bude možné střílet z pušek a pistolí až na 50 metrů a ze vzduchových zbraní na 10 metrů. Vybavení nejmodernějšími technologiemi je samozřejmostí a k dispozici zde budou i odborní instruktoři. Aktuálně je střelnice ve zkušebním provozu. Veřejnosti by se měla otevřít během září. Eva Panošová, Rádio Impuls Ostrava.
1: Tenistka Markéta Vondroušová bojuje o návrat k tenisu. Oficiálně se odvolala proti čtyřletému zákazu činnosti za neodevzdaný dopingový vzorek. Bývalá wimbledonská šampionka dostala tvrdý distanc poté, co loni v prosinci nevpustila do bytu komisařku německé antidopingové agentury. Hráčka se hájí tím, že kontrola dorazila mimo nahlášený čas a neprokázala se. Tribunál ale její argumenty o akutním stresu neuznal. Termín klíčového slyšení zatím soud nestanovil. Pokud Vondroušová neuspěje, k tenisu se vrátí nejdříve v červnu 2030. Čekáme oblačno až zataženo, lokálně s deštěm nebo přehánkami i bouřkami. Během večera ale budou srážky a místy i oblačnost ubývat. Naměříme 19 až 24 stupňů, na jižní Moravě až 27. Končí zprávy s Honzou Vargou.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Rádio Český impuls. České písničky 60. až 80. let. Celý den.
1: Spatřil jsem kometu, oblohou letěla. Chtěl jsem ji zaspívat, ona mi zmizela. Zmizela jako laň u lesa v remísku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků. Penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už

vodě, o trávě, o lese, o smrti, se kterou smířit nejde se, o lásce, o zradě, o světě a o všech lidech, co kdy žili na téhle planetě.

relief s podrukou umělce, který už nežije. Šplhal jsem do nebe, chtěl se mi osahat. Marnost mě vyslékla celého do naha, jak socha Davida z bílého mramoru. Stál jsem a hleděl jsem nahoru, až

vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.

počasí, jak by nebyl máj. Trpěl jsem jednou ze svých nálad, pak píseň napsal na papír. Kritik by šílel, dejme tomu, nebyl pír a netopír, jen smutek, že už musím domů. Bylo to postý a jako první znamená,

0: Jo, Český impuls. Zprávy v 6.
1: Startují zprávy, u kterých zdraví Honza Varga. Vydatné víkendové deště rozdělily naši republiku. V Čechách sice půdu slušně nasytili, Moravu ale dál trápí výrazné sucho. Vyplývá to z dat projektu Intersucho Akademie věd České republiky. Zatímco na západě spadlo i 90 mm srážek, na východě často nenapršelo ani 10. Odborníci navíc varují, že v hloubce pod 40 cm zůstává deficit vody na většině území a k trvalejšímu zažehnání sucha bude potřeba vytrvalý déšť v dalších týdnech. Ve věku 52 let nečekaně zemřel Václav Neckář mladší, jediný syn legendárního zpěváka Václava Neckáře. Příčinou náhlého úmrtí byla podle rodinného manažera těžká infekce způsobená streptokokem. Neckář junior se sám věnoval elektronické hudbě pod pseudonymem Vena a pracoval jako zvukař. Pro svého slavného otce byl ale především celoživotní oporou. Po zpěvákově mozkové mrtvici v roce 2002 mu totiž sestrojil speciální čtecí zařízení na písňové texty a výrazně mu tak pomohl s návratem na koncertní pódia. Návrat dětí do školy může být pro spoustu rodin stresující záležitostí. Pojí se s ním automatické výdaje v řádu tisíců korun, které nelze vypustit. Dají se ale radikálně snížit.
2: Zatímco některé položky stojí desítky korun a do košíku je hodíme bezmyšlenkovitě, u jiných artiklů váháme. Chování zákazníků studuje mluvčí srovnávacího portálu Heureka.cz Ondřej Šveda.
3: Nejvíc rozvahy vidíme u školních batohů. Lidé vybírají zdaleka největší množství parametrů, barvu, objem, materiál, hmotu. Design, určení.
2: Aktovku můžeme objednat na značkových webech, ale solidní kus sežereme i v každém hypermarketu. Do jednoho jsem se vydal s 30-bodovým seznamem, který by prvňákovi měl kompletně stačit. A to i na tělocvik nebo výtvarku. Záměrně jsem nevybíral varianty nejlevnější, ale spíš rozumnou střední cestu. Můj košík by na konci stál 3,5 tisíce korun. Kdybych bral varianty nejlevnější, jsem na polovině. Zbývají ale učebnice a jak připomíná ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda, ani tam to nekončí.
4: Školní obědy, družiny, ty také podraží 5-7%.
2: I proto se zářijový výdaj spojený s nástupem dítěte do školy typicky vyšplhá do vyšších jednotek tisíc. Tomáš Zemánek, Radio Impuls.
1: Manželka poslance SPD Jaroslava Foldyny se znovu obrátila na soud. Požádala ho o další měsíční prodloužení manželova vykázání ze společného domova. Policie politika vykázala už v červenci kvůli podezření z domácího násilí a týrání ženy i dětí. Současně mu přitom zabavila 3 legálně držené střelné zbraně, včetně útočné pušky typu Kalašnikov. Foldyna v současnosti přebývá v poslaneckém bytě a proti postupu justice se brání odvoláním. Platnost zákazu přiblížit se k rodině nicméně automaticky pokračuje až do definitivního verdiktu soudu. Torzo zlínské 34. budovy zřejmě zmizí ještě v tomto týdnu. Demolice jede podle plánu. Dalším velkým úkolem bude třídění a odvoz obrovského množství odpadu.
5: Pohled na místo, kde ještě 9. července ráno stála v centru Zlína mohutná 70 let stará budova, je unikátní. Obří bagr se 40-metrovým ramenem a nenasytnými hydraulickými maxinůžkami se v tomto týdnu zakusuje do zbytku budovy. Už jde opravdu o torzo torza. Hotovo by mělo být do konce týdne. Paralelně se jedná o tom, kam zmizí odhadem 140 tisíc tun suti a také, jak se bude třídit kov, sklo i další stavební suť. Jan Čara, Radio Impuls, Zlín.
1: Čekáme oblačno až zataženo, lokálně se mohou vyskytnout dešťové přehánky, ojediněle i bouřky. Během večera by ale měly srážky a oblačnost ubývat, naměříme k tomu 19 až 24 stupňů, na jižní Moravě bude o něco tepleji, naměříme tam až 27. Končí zprávy s Honzou Vargou.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
6: Odbyla 6. hodina, úterý 25. srpen. Zdraví vás Adam Kořica. Přeji pohodové vstávání. A teď už naše česká muzika let 60. až 80. Jitka Zelenková, písnička Bez lásky, láska není.

0: Posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Máme po šesté, doufám, že máte fajn úterní ráno. Za malou chvíli Heidi Janků, písnička Když se načančám, která zazněla v pohádce Co takhle svatba princi, čeká nás naše letní kino.
1: Dnes na Českém impulzu.
0: Rok 1965, ten si připomeneme v naší hudební dvojici, a to po půl sedmé. S cestovatelem Jirkou Kolbabou se vydáme na mis Dobré naděje v Jihoafrické republice, které dva oceány se tam potkávají, dozvíme se o půl druhé. Jak je výhodné udržovat dobré vztahy s učitelem biologie, naznačí Miroslav Donutil v pořadu Smějeme se s Alexandrem Hemalou v 16 hodin a 15 minut. Teď už Heidi Janků, naše letní kino.

0: rádie Český impuls, rádio pro radost ze života. Do půl sedmé ještě určitě Naďa Urbánková, písnička Vilém peče housky. Úterý 25. srpen, zajímá mě, do jakého rána jste se probudili. Začínám sbírat zprávy ohledně vašeho počasí. Napsat mi můžete na náš WhatsApp a nebo poslat klasickou SMSku. Číslo je stejné 734-787-981.
1: Já vdávala se mladá a hloupá ještě víc. Těch nabídek, no, řada a žádná z nema nic. Můj Vilém voněl chlebem.

0: Zdravím vás z Rádia Český Impuls, přeji poklidné a ničím nerušené úterní ráno, 25. srpen, po půl sedmé, Laďka Kozderková, Věra Špinarová, ze všeho nejdřív Michal David, písnička Nenapovídej. Teď už ale předávám slovo do naší redakce, na řadě jsou zprávy a taky předpověď počasí.
1: Pěkné úterní stávání. Pojišťovny po bouřkách a silném dešti z minulého týdne zatím zaznamenaly škody za desítky milionů korun. Krajský soud projedná odvolání v kauze bývalého děkana z univerzity v Plzni. Tornádo na jihu Francie v podhůří Pyreneí zničilo 300 domů a zranilo 41 lidí. Rafinerie v ruském Permu je po ukrajinském útoku mimo provoz. České volejbalistky dnes v Brně odehrají čtvrtý zápas základní skupiny na domácím evropském šampionátu proti Ukrajině. A jdeme na počasí. Dneškem projdeme suchou nohou až na jihomoravský a moravskoslezský kraj, které může svlažit pár kapek. Naměříme 21 až 25 stupňů. Hezký poslech našeho rádia vám přeje Michael Ransdorf.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Český impuls, rádio pro radost ze života. Úterý 25. srpen, přeji hezké ráno. Do sedmé, za malou chvíli Hana Zagorová, píseň To by nebylo fér. Písničku Šaty z šátků Lešek Semlka složil pro mistra Karla Gotta. Zítra v 17:30 nám řekne, proč si nahrávku nakonec nechal pro sebe. Poslouchejte náš hudební kalendář, chystá ho kolega Zdeněk Sekanina.
1: Už zase došel tvůj krém, šampon či parfém? Na Alze máš kosmetiku i drogerii pohromadě, vůně, péče o pleť i vlasy, zubní pasty i čistící prostředky. Do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Alza.cz.
2: Stavebniny DEK přináší mega akci. Nakup teplotové tvárnice Westmuro za skvělou cenu a navíc za každých 720 korun včetně DPH dostanete pytel betonu zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 4. září. Tak si přijďte pro tvárnice Westmuro a pytle betonu zdarma. Exkluzivně jen ve stavebninách DEK. Více na DEK.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Máš má ovečko dávno spát, i píseň ptáků končí.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Přicházel s rosou každé ráno, na dveře psal mi, že je sám.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 7.
3: A u nich vám Michael Ransdorf přeje příjemné úterní ráno. Jih Francie se vzpamatovává z řádění tornáda. To v podhůří Pyrenejí poškodilo 300 domů. Zranění utrpělo 41 lidí. 15 z nich skončilo v nemocnici. Mezi zraněnými skončila také těhotná žena, které se zřítila část domu. Bouřky v zemi připravily stovky domácností o dodávky elektřiny. Několik silnic je kvůli popadaným větvím uzavřených. Francouzský ministr dopravy informoval, že nepříznivé počasí narušilo taky letecký provoz, a to především na letištích v Nice, Bordeaux, Marseille a Toulouse. S problémy se ale potýkala i pařížská letiště. Od ledna by se mohly změnit platové tabulky. Nejnižší tarif by měl začínat na minimální mzdě, která by měla pro příští rok činit 24 900 korun. Výdělek by se nově měl pravidelně upravovat po 5 letech praxe. Rozdíl v platovém základu podle odbornosti, náročnosti a odpovědnosti práce by měl činit nejméně 4%. Odborům a zaměstnavatelům to navrhli ministr práce Aleš Juchelka a ministryně financí Alena Schillerová. Zaměstnavatelé označili reformu odměňování ve veřejné sféře za odvážný krok, odboráři za revoluci. Rybaření se pro muže u Dalešické přehrady proměnilo v noční můru. Policisté dostali oznámení o autě, které stojí ve vodě. Na místo dorazila jednotka profesionálních hasičů a policejní hlídka. Ta zjistila, že auto bylo v místě, kde stoupla hladina vody o téměř 4 metry. To způsobilo zatopení auta. Policisté se snažili kontaktovat jeho majitele. Ten se vydal rybařit na motorovém člunu, ve kterém ale uprostřed přehrady uvízl. Nešťastníkovi došel benzín. Na pomoc mu proto přispěchala posádka vodních záchranářů. Ti mu palivo dovezli, aby mohl jít řešit lapálii se svým nešťastně zaparkovaným autem. Petr Macinka se opřel do Ruska. Ministr zahraničí tvrdí, že invazí na Ukrajinu zásadně poškodilo evropskou bezpečnost. Česko má podle šéfa naší diplomacie jasný zájem na tom, aby se vojenská agrese nestala úspěšným nástrojem mezinárodní politiky.
4: Dokud tato agrese pokračuje, nemá smysl zbavovat se nástrojů ekonomického tlaku na Rusko. Budeme se spojenci samozřejmě dál používat tam, kde jsou účinné. Ale současně platí, že válka není PR program.
3: Bezpečnost Evropy podle Macinky ovlivňuje taky nekontrolovaná migrace. Energetická závislost, technologické zaostávání nebo ztráta konkurenceschopnosti. Za nejdůležitějšího spojence Česka mimo Evropu označil Spojené státy americké. Zároveň je ale podle něj potřeba vnímat, že USA se čím dál víc obrací místo našeho kontinentu k Indo-Pacifiku a Číně a také k soupeření velmocí. Na závěr jdeme na počasí, sluníčko se nám schová za mraky, ojediněle může trochu zapršet. Bude 21 až 27 stupňů. Nejtepleji bude na jižní Moravě. To byly zprávy a Michael Ransdorf. Poslouchejte nás i dál.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
5: 3 minuty po 7 hodině. Zdraví vás Adam Kořica. Přeji hezké ráno. Úterý 25. srpen a teď už je na řadě František Ringo Čech, jeho píseň o Americe. V ranním tématu se budeme bavit o suvenýrech, více už za malou chvíli.
6: Americe je blázen, bohužel ale poněkud drazí.

nebe, peklo, ráj, mé touhy, má jméno Julia, Julia. Bez tebe jsem přízrak pouhý, chybí mi Julia, ach, moje Julia, Julia. Horké moře vítr zdáli, šeptá mi Julia.

0: Dnes na českém Impulzu. Letní kino. Promítáme na rádiu Český Impuls.
1: Za tři minuty čtvrt na osm posloucháte Český Impuls, rádio pro radost ze života. Nějak se mi to tady všechno rozhašilo, ale nebojte, dáme si to ještě jednou za malou chvíli. Letní kino. Valdemar Matuška, písnička Jo, třešně zrály, která zazněla ve filmovém muzikálu Rebelové. Já už koukám i na vaše textovky ohledně počasí, jsem rád, že opět se mnou vysíláte. Dobré ráno, přeje pan Zbyněk, který hlásí polojasno 14 stupňů a 1 stupeň méně 13 má na teploměru v Kraslicích paní Helča. Číslo k nám je 734-787-981. Napsat můžete na náš WhatsApp a nebo poslat klasickou SMSku.
0: Dnes na Českém Impulzu.
1: Jirka Korn, píseň Radost až do rána. Takhle bude znít naše úterní ranní impulzovice. Krabička, více prozradí Helena Vondráčková po půl osmé. Kolega Saša Hemala přihodí k dobru televizní tipy, uslyšíme je o půl jedné. V rámci ranního tématu se budeme bavit o suvenýrech. Nedávno nám kolega tady v rádiu z dovolené z Polska přivezl malý dárek, magnet na ledničku, a to nás přivedlo k otázce, co si z dovolené vozíte vy. 6411211, to je číslo k nám. První vaše reakce, komentáře zhruba za takových 6-7 minut. Číslo k nám je tedy 605-222-007. Máme za 2 minuty čtvrt na 8. A teď už letní kino. Valdemar Matuška, písnička Jo, třešně zrály.
0: Letní kino. Promítáme na rádiu Český Impuls.

0: Úterý 25. srpen, přeji hezké ráno z našeho rádia, blíží se 7:30, kolega Michal Ransdorf už finišuje rychlý přelet zpráv, uslyšíme ho za pár minut, do té doby muzika let 60. až 80. a také naše dnešní ranní téma. Jeden z našich kolegů přivezl z dovolené z Polska malý dárek, magnet na ledničku, doplnil tak sbírku suvenýru a v rámci českých prázdnin našeho rádia jsme toho už protestovali dost a je tak na čase se zeptat, co si z dovolené vozíte vy. Jaké suvenýry si vozíte z dovolené? Magnetky, kšiltovky, hrnečky, turistické známky, otvíráky na pivo. Co je u vás ta jistota, kterou si přivezete pokaždé? Co jste si pořídili letos a odkud jste to přivezli? Kam si suvenýry dáváte? Krabice, půda nebo všechno vystavené na ledničce? A máte s někým z rodiny tradici, že si suvenýry vzájemně vozíte?
1: My když jsme byli před lety na Kubě, tak jsem našla krásnou mušli, takovou větší, říkám, to si vezmu domů. Domů jsme dojeli, otevřela jsem kufr a netušila jsem, že v té mušli se pořád ještě schovává ten měkkýš, majitel té ulity. A měla jsem všechny věci oslizlý od ní.
0: Co vy a váš suvenýr, který vás napadne na první dobrou? 6411 211, to je číslo k nám. A teď už si hrajeme muziku let 60. až 80.
2: Hudební kalendář českého impulzu.
3: Někdy má osud jiné plány nejenom s lidmi, ale také písničkami. Vyprávět by o tom mohl Lešek Semelka u písničky Šaty z šátků. Kdo si tuhle písničku u Leška objednal, proč ji nakonec nespíval a jak velké ztráty byly vykompenzovány úspěchem tohoto songu, se dozvíte v hudebním kalendáři tuto středu o 11:30. Těší se na vás Lešek Semelka a Zdeněk Sekanina.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Tři minuty po půl osmé posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Přeji vám poklidné vstávání do nového dne, úterý 25. srpen. Koukám na náš WhatsApp a zdraví nás paní Marie ze Zruče nad Sázavou, která hlásí po dešti 14 stupňů. Hezký den. Tak hezký den i vám, paní Maruško, děkuji za zprávu a dobré ráno z Velkých Karlovic přeje paní Eva, která hlásí zataženo 12 stupňů, houby nerostou, ale halušky a syrečky hospůdka vaří. Tak paní Evo, to je samozřejmě dobrá zpráva, my za ní děkujeme, pozdravujeme, užijte si volno ve Velkých Karlovicích. No a samozřejmě mě zajímá, do jakého rána jste se probudili i vy ostatní. 734-787-981, to je číslo k nám. A teď už kolega Michal Ransdorf, nejnovější zprávy, 4 minuty po půl osmé.
1: Hezké ráno. O provoz vlaků na posázavském Pacifiku mají zájem 4 největší dopravci. Adepti na senátory nejpozději dnes dostanou volební čísla pro letošní říjnové volby. Poslanci znovu posoudí spornou novelu k veřejným rozpočtům, kterou vetoval prezident Pavel. Po ukrajinském dronovém úderu vypukl požár v rafinerii na jihu Ruska. Tenistka Vondroušová se odvolala ke sportovní arbitráži proti 4letému trestu. A obloha dnes bude plná mraku, které můžou tu a tam přinést přehánky. Teploty vyšplhají na 21 až 27 stupňů. Nejvíc bude tradičně na jihu Moravy. To byly krátké zprávy a Michal Ransdorf.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: cestou, let cestou.
1: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
0: Auta jezdí tam a nákladáky sem. Tři čumíci jdou rovnou za nosem.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

je jenom několik takových slov. Jsou prostá, vzácná a nezbytná. Někdy je vyslovujeme příliš často a pak se nám zdají být všední a obyčejná. Ale ten, kdo alespoň jednou poznal jejich pravou cenu, jim už nikdy neukřivdí, neboť jejich cena je cenou a smyslem našeho života.

0: Dvě minuty po 7:45, Český impuls, rádio pro radost ze života. Jaký pocit má Helena Vondráčková, když se potká s Jirkou Kornem? To se teď dozvíme v naší impulzové krabičce. Jirka Korn zaspívá písničku Radost až do rána, 7:45.
1: Helena Vondráčková uvádí písničky z impulzové krabičky.
2: Radost až do rána, to je nejenom název písničky, ale i můj pocit, když se potkávám s tím, kdo ji zpívá. To proto, že s Jirkou Kornem jsme kamarádi na život a na smrt, i když se v pracovním vztahu chvíli vídáme, pak zase třeba dlouho ne. S Jirkou jsme chodili v 70. letech na hodiny stepu k Franku Tovenovi a mockrát jsme toho využili. Vystupovali jsme často v zahraničí, v Německu, v Polsku, ale i také v muzikálech. Velmi ráda vzpomínám hlavně na Bídníky, Les Misérables, v těch se nám dařilo. Radost až do rána je z konce 70. let a i po letech z ní cítím šťávu, kterou té písničce dal.

0: Dobré ráno, úterý 25. srpen, blíží se 8. hodina. Na řadě je ranní téma, které je dnes o suvenýrech. Jeden z mých blízkých kamarádů vždycky, když jede někam na dovolenou, tak si musí potom z ní odvést nějakou magnetku. Byli jsme spolu hodněkrát na dovolené a on tam vždycky jako po těch magnetkách doslova a do písmene jde, takže je třeba jako půl dne hledáme. Jo. A teďka pozor, jako kdyby vzal první, kterou vidí, jo, ale on si ještě jako vybírá, a kterou magnetku si tedy koupí, kterou přiveze domů, která se mu líbí. No a nedávno nám kolega z našeho rádia přivezl z dovolené z Polska malý dárek, magnet na ledničku, a doplnil nám tak sbírku suvenýrů tady v našem rádiu. A my se ptáme, co si z dovolené vozíte vy?
1: Nejradši si vozím nějaký krásný kamínek, vždycky se rozhlídnu a nějak

0: taky si někde najdu. To je taková jako nejlepší vzpomínka, mám docela velkou sbírku doma. No a potom, když to jde, tak koření a čaje.
1: Tak to je taková ta klasika. Co vy, jaké suvenýry si vozíte z dovolené? Magnetky, kšiltovky, hrnečky, turistické známky, otvíráky na pivo? Co jste si pořídili letos a odkud jste to přivezli? Kam si suvenýry dáváte? Krabice, půda nebo všechno vystavené na ledničce? A máte s někým z rodiny tradici, že si suvenýry vzájemně vozíte? 604-111-211, to je číslo k nám a teď už si hrajeme.
2: Pořad tajemství úspěchu, zajímavosti, novinky, efektivní rady a hlavně atraktivní hosté ze světa úspěšného podnikání. Dnes v 15 hodin a 15 minut s Richardem Vojtou ze společnosti Prague Boats na rádiu Český impuls.
3: No tak pojď zabej!
4: Tu podlahu už fakt musíme vyměnit.
3: Tak dobře.
4: Letní výprodej v Brno končí 31. srpna.
5: Výhodně pořídíte PVC, vinyl, koberce i umělé trávy.
4: Zastavte se ještě dnes v nejbližší prodejně Breno nebo na breno.cz. Podmínky akce u obchodníka.
5: Breno. Podlaha dělá domov.
6: Už zase došel? Tvůj krém, šampon či parfém? Na Alze máš kosmetiku i drogerii pohromadě, vůně, péče o pleť i vlasy, zubní pasty i čistící prostředky. Do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Alza.cz.
7: Stavebniny Dek přináší mega akci. Sušená střešní lať 4x6 za skvělých 26 korun včetně DPH za běžný metr. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 4. září. Tak si přijďte pro sušené latě za super cenu. Více na dek.cz.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 8.
1: A Michael Ransdorf vám u nich přeje hezké ráno. U Křivoklátu najel vlak do spadlého kamení. Událost se obešla bez vykolejení a zranění. Evakuovaných bylo 12 lidí. Poškozený je podvozek vlaku a došlo taky k úniku nafty. Na místě jsou hasiči Správy železnic. Provoz na trati stojí. Incident omezuje i silniční dopravu. Záchranáři stojí na komunikaci na výjezdu z obce Křivoklát. Provoz je tam vedený jedním jízdním pruhem. Návrat žáků do škol může stresovat i jejich rodiče. Musí totiž zajišťovat nákupy pomůcek, ale taky každodenní cesty svých dětí do a ze školy. Stres zažívá první školní týdny až polovina rodičů. Jeden z nejpalčivějších problémů jsou pro rodiče i zvýšené výdaje. A to nejen za penály a sešity, ale třeba taky za kroužky. Výzkumníci v agentuře Ipsos zjistili, že si kvůli začátku školního roku bere volno 15% rodičů. Server Novinky.cz píše o tom, že někteří rodiče mají plnou hlavu termínu plateb a zároveň slaďování kroužků tak, aby zvládali své potomky vyzvedávat. Rodiče tak často upozadňují své pracovní nebo domácí povinnosti. Většina z nich se je snaží plnit až potom, co jejich děti usnou. Starosti okolo dětí přitom zůstávají především na matkách. Za přípravy školního roku se starají ve 3/5 rodin. Každý den přitom záležitosti okolo školy zaberou víc než půl hodinu. Samostatní otcové jsou v přípravách ratolestí na školní rok jen 6% výjimkou. Starosti mají i vysokoškoláci. Studenti v pronájmu nebo spolubydlení si v řadě univerzitních měst oproti loňsku připlatí. Rostou nejenom tržní nájmy za bydlení v soukromí, ale na některých školách taky kolejné. Zájem o koleje přitom zůstává vysoký a řada univerzit hlásí plné nebo téměř plně využité kapacity. Podle serveru iDnes.cz zůstává nejdražší nájemní bydlení v Praze. Na druhém místě je Brno, následuje Hradec Králové. Ekonomové upozornili, že podpora vysokoškolských studentů je v Česku v mezinárodním srovnání velmi nízká. Ubytovací stipendium pobírá zhruba 45% vysokoškoláků. Jeho průměrná výše činí kolem 600 korun měsíčně. Sociální stipendium je sice výrazně vyšší, dosáhne na něj ale jen velmi malá část studentů. Hasiči a policie od časného rána zasahují u požáru bytu v Brně. Dům v ulici Oblá muselo opustit 44 lidí. 12 z nich se nadýkachalo kouře. Ulice je kvůli většímu množství požární techniky uzavřená. No a na závěr zpráv jdeme na počasí. Dneškem projdeme suchou nohou až na jihomoravský a moravskoslezský kraj, které může svlažit pár kapek. Naměříme 21 až 25 stupňů. To byly zprávy a Michael Ransdorf. Poslouchejte nás i dál.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
2: 8:05, Adam Kuřica přeje hezké úterní ráno. 25. srpen, svátek slaví pánové s jménem Radim. Pozdravujeme, přejeme vše nejlepší. A teď už v našem éteru. Karel Gott, písnička Cantilena.

0: Rádio Český impuls. České písničky 60. až 80. let. Celý den.
1: Stojím v dešti, v očích pláč. Mé neštěstí, jméno láska má.

práci lála a slyšel jsem, jak říká, že už chtěl by mít klid, než po nocích se za volantem přijít. A dispečer té noci byl náhodou starý voda. Ten je starší než sám čas, povídá hochu. Jak dlouho už jezdíš s tou škatulí? Víš, já jezdil snad se vším, co by měl 4 kola. A ty tu brečíš nad tou jedinou jízdou. Já jsem najezdil 1000 kilometrů. A můžeš mi věřit, když ti tady povídám, řidič, ten tvrdý chleba má, musí znát volant, prst.

0: ložiska, poloosy, lanka, ojnice, rysky. Přerušovač to dobrý řidič zná, já vím, že řidič tvrdej chleba má. Jednou jsi tu práci zvolil, tak zůstaň při ní stát. Chce to jen pevnou vůli a tu svýho srdce dát. Protože sednout za volant jen pořádnej chlap si smí. To ví i každý řidič sváteční, musí mít pohotovost, pozornost, nervy a klid. Chladnokrevnost, představivost, odhad, trpělivost, zdvořilost, plnou nádrž, pásy připnuty. Dobrý zrak, lékárničku, peníze na pokuty. Vojsku musíš platit, mazat, tankovat, zvládnout smyk, platit škody, značky sledovat. Musíš znát vyhlášku, mít dávku štěstí, na noc sundat mavé brýle, městem chodit, radši pěšky odbrzdit, před rozjetím to dobrý řidič zná. Já vím, že řidič tvrdej chleba má. Řidič nesmí kličkovat na dálnici, zastavovat po jiný vůz, o zeď, o strom, toubit na slečny, pouštět volant, věnovat se stopačce, brzdit při smyku, překážet rychlejším, nadávat chodcům, zapomenout klíče od vozu ve voze, kouřit u pumpy, přejet šéfovi psa.
1: Minuta po 8:45, posloucháte Český Impuls, rádio pro radost ze života. Já stále sbírám textovky ohledně vašeho počasí. Číslo k nám je 734-787-981, napsat můžete na náš WhatsApp a nebo poslat klasickou SMS zprávu. Hezké ráno od Řípu, z mě těše přeje paní Dáša, která hlásí zatím bez slunce 15 stupňů. Pozdravujeme. A za malou chvíli Václav Neckář, písnička Kde jsou ta rána stříbrná.
2: Dnes na Českém Impulzu.
1: Naše další hudební dvojce nabídne muziku podle slovensko-českého slovníku. Čeká nás Michal Dočolomanský a taky nás nemine Ladislav Štajdl. Více prozradím po 8:30. Na Facebooku Ráda Český Impuls, který najdete na adrese www.facebook.com/Český Impuls. Zjišťujeme, jestli jste radši řidič anebo spolucestující. Hlasovat můžete v takové naší menší úterní ranní anketě www.facebook.com/Český Impuls. Tam nás najdete. A dnešní večer bude opět ve znamení hudebních žánrů, jakými jsou country, folk a tramská muzika. Pokud se rádi zaposloucháte k těmto, zaposloucháte do těchto, jak já s oblibou říkám, písniček k táboráku, k ohni, určitě si Rádio Český Impuls naleďte i po 19. hodině. 8:58, teď už letní kino, Václav Neckář, skladba Kde jsou ta rána stříbrná, která zazněla ve filmu Pupendo.
2: Letní kino. Promítáme na rádiu Český Impuls.

0: Dobré ráno, úterý 25. srpen, blíží se 8:30. V ranním tématu se bavíme o suvenýrech v rámci českých prázdnin našeho rádia. Jsme toho už procestovali dost a je na čase zeptat, co si z dovolené vozíte vy. Magnetky, kšeltovky, hrnečky, turistické známky, otvíráky na pivo. Co je u vás ta jistota, kterou si přivezete pokaždé? Co jste si pořídili letos a odkud jste to přivezli? Kam si suvenýry dáváte? Krabice, půda nebo všechno vystavené na ledničce? A máte s někým z rodiny tradici, že si suvenýry vzájemně vozíte?
1: Moje žena vozí všechno, takže vozíme sněžítka, vozíme magnetky na ledničku, vozíme lepky a kdyby mohla, tak koupí tu paní, co nám ty suvenýry prodává.
2: Samozřejmě z dovolený se vozím spoustu zážitků, spoustu poznání, že ta naše země je krásná a že zdaleka nemáme, všichni prozkoumáme to, co u nás krásného je. Kolik lidí se postaralo o to, aby ty zážitky byly a aby jsme měli stále co poznávat, renovujou věci, opravujou věci a to je přesně krásný.
0: Jo, já si vždycky uvědomím, když někde vycestuju, jak se máme dobře, že třeba když tady autobus přijde o půl minuty později, tak lidé už nadávají, ale jsou země, kdy ten autobus třeba nepřijede vůbec tak, jak má. Jo, a je zapotřebí, aby člověk cestoval a viděl to, aby se pak rád vracel tady k nám do Česka domů a uvědomil si, že se vůbec nemáme zle. Co vy a suvenýry, jaké si vozíte z dovolené? 604-111-211. Těšíme se na vaše další reakce. A mou milou povinností je teď pustit další muziku let 60. až 80. Hezké ráno, úterý 25. srpen.

0: Dvě minuty po půl deváté, tady je Český impuls, rádio pro radost ze života. Přeji hezké ráno, úterý 25. srpen. Já stále sbírám textové zprávy ohledně vašeho počasí. Dobré ráno z Džínska přeje pan Jiří, který hlásí zataženo a 16 stupňů. Děkuji moc za spolupráci. Další SMSky, případně zprávy můžete poslat buď to na náš WhatsApp, anebo prostřednictvím klasické textové zprávy. 734-787-981. Dobrou zprávou je, že číslo je jenom jedno. Vy si jen zvolíte, na jakou platformu zprávu zašlete. Za malou chvíli Marie Rotrová, písnička Večerem zíčkaná, teď už ale kolega Michal Ransdorf, který sedí naproti mě, a nejnovější zprávy, 3 minuty po půl deváté.
1: Hezké ráno. Kvůli požáru v Brně muselo tamní dům opustit 44 lidí, 12 z nich se nadýchalo kouře. Pojišťovny po bouřkách a silném dešti z minulého týdne zatím zaznamenaly škody za desítky milionů korun. Tornádo na jihu Francie v podhůří Pyreneí zničilo 300 domů a zranilo 41 lidí. Trumpova vláda chce zrušit turistická víza lidem, kteří požádali o azyl. České volejbalistky dnes v Brně odehrají čtvrtý zápas základní skupiny na domácím evropském šampionátu proti Ukrajině. A sluníčko se nám schová za mraky, ojediněle může trochu zapršet, bude 21 až 27 stupňů. Nejtepleji bude na jižní Moravě. To byly krátké zprávy a Michal Ransdorf.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Rychle hraje Český impuls.
1: Kniha vázaný v kůži. Kouzel je víc než dost.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: A holuby si jim dál rostou křídla dravců, ústevním rolníkům touha moře plavců. Na lásce té potvoře sebevědomí.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Za 2:03 posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Na řadě je naše další ranní hudební dvojce a nám teď zaspívají, prosím vás, pardubičtí rodáci. Čeká nás Lešek Semelka, skladba Šaty z šátku, mimochodem o této nahrávce bude zítřejší hudební kalendář. Náš expert na českou muziku let 60. až 80. kolega a Zdeněk Sekanina zjišťuje, jak tato písnička vznikala a zeptá se na to přímo Leška Semelky zítra v 11:30. No a když je řeč o Pardubicích a významných zpěvácích 60. až 80. tak rozhodně nemůžeme ani opomenout Jana Přeučila, nahrávku Proč žiješ rád, ve které uslyšíme i Zdenku Lorencovou. Máme za 2:03.
1: Hudební dvojice
2: aneb jeden za 18, druhý bez dvou za 20.

Protože snad každý muž svou ženu má, miluje ji navždy, sílu svou dá. A protože žena sama nechce být, proto člověk dlouho, dlouho chtěl by žít.

0: Dobré ráno, úterý 25. srpen, blíží se nám 9. hodina, do zpráv celou naše ranní téma, které dnes bylo suvenýrové. Jeden z našich kolegů nám přivezl z dovolené z Polska malý dárek, magnet na ledničku, a doplnil nám tak sbírku našich rádiových suvenýrů. A v rámci českých prázdnin jsme toho už procestovali dost, a tak se bylo na čase zeptat, co si z dovolené vozíte vy. Jaké suvenýry si vozíte? Magnetky, kšeltovky, hrnečky, turistické známky, otvíráky na pivo? Co je u vás hit jistota, kterou si přivezete pokaždé, co jste si pořídili letos a odkud jste to přivezli, kam si suvenýry dáváte, krabice, půda nebo všechno vystavené na ledničce, a máte s někým z rodiny tradici, že si suvenýry vzájemně vozíte?
1: U nás jedou magnetky na lednici, poslední je z Kroměříže. Jedla se mnou manželka, na cesty a říkám, no co, budeme placen turisti.
2: Dobrý den do studia. V roce 1982 jsem byla na Kubě na Varadéru a zakoupila jsem si tam, tehdy to ještě šlo, krokodýla vypreparovanýho 50 cm.
0: No, jak jste zmínila toho krokodýla, tak se přiznám, že se mi trochu zatajil dech. Pokračujeme v muzice let 60. až 80. Tady jsou další písničky z této doby.
3: Pořad tajemství úspěchu, zajímavosti, novinky, efektivní rady a hlavně atraktivní hosté ze světa úspěšného podnikání. Dnes v 15 hodin a 15 minut s Richardem Vojtou ze společnosti Prague Boats na rádiu Český impuls.
4: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
5: Stavebniny Dek přináší mega akci. K odběru 3 palet fasádních tmelů Baumit Duo Kontakt nebo 2 palet tmelů Baumit Pro Kontakt dostanete profesionální míchadlo Dek zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 4. září. Tak si přijďte pro fasádní tmel Baumit za super cenu a míchadlo Dek zdarma. Více na dek.cz.
6: Chodíte do práce, dáváte do ní čas a úsilí. Ale co vaše peníze? Pracují taky? U XTB mohou. Klidně, stabilně. Pro vás. Krok za krokem. Investici za investicí. Nezáleží, z kolika začnete. Vy máte svou roli. Nechte peníze, ať se hrají, tu jejich. Své peníze si tvrdě vyděláváte. Teď je nechte pracovat pro vás. XTB. Kde vaše peníze pracují.
7: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.

0: A u nich vám Michael Ransdorf přeje příjemné dopoledne. Brněnští policisté mají od rána plné ruce práce, likvidují požár bytu v Oblé ulici. Z domu museli evakuovat 44 lidí, 12 z nich se nadýchalo kouře a skončilo v rukou záchranářů. Ti je ošetřili, jednu osobu převezli do nemocnice. Hasiči k zasaženému domu přistavili evakuační autobus. Oheň už dostali pod kontrolu. Zásah zkomplikoval dopravu. Kvůli většímu počtu hasičské techniky zůstává ulice neprůjezdná. Proč začalo v bytě hořet, je předmětem vyšetřování. Jih Francie se probouzí do tornádem zpustošené krajiny. V oblasti okolo města Carcassonne zůstalo poškozených 300 domů a 41 lidí utrpělo zranění. Francouzský ministr dopravy na sociálních sítích napsal, že nepříznivé počasí narušilo provoz na letištích v Bordeaux, Marseille, Toulouse a Nice. Do posledního jmenovaného přitom mají dnes letět dva spoje z pražského letiště Václava Havla. Podle posledních informací by měly z našeho hlavního města běžně odletět. I příletové tabule ve francouzském Nice hlásí, že už se na tamním letišti běžně přistává. Zpožděné a zrušené byly tamní přílety do dnešní půlnoci. Tornádo se v podhůří Pyrenejí prohnalo hlavně vesnicí Poma. V tamní prefektuře vyjelo podle posledních informací přes 120 hasičů, kteří zabezpečovali poškozené budovy. Uzavřít museli kvůli popadaným větvím i několik silnic. Úřady přes noc otevřely evakuační centra. Neobvyklý incident s českým letadlem ochromil provoz na dvou polských letištích. Úřady včera ztratily spojení s malou Cessnou s českou registrací a z bezpečnostních důvodů zastavili provoz v Krakově a Katovicích. K letadlu následně vzlétly české stíhačky, které ho doprovodily až do Krakova. Jedná se v takovém případě o standardní bezpečnostní postup. Proč Cessna přestala komunikovat, zatím úřady neoznámily. Příprava dálnice D35 Českým rájem je zase na začátku. Ředitelství silnic a dálnic musí znovu nechat posoudit dopady stavby na životní prostředí v ceném území. Původně měla stavba začít v roce 2029, teď úřad počítá spíš s rokem 2033. I to je ale podle šéfa organizace Radka Mátla spíše optimistické.
1: Basko nemožné, už tuto chvíli, jo, protože teďka nás čeká fakt 2,5 roku proces, nový EIA, posuzování, výběr varianty, pak teprve projektování, výkupy pozemku, takže za mě 2033 je velmi optimistický termín, já si myslím, že to bude ještě později.
0: O trase a podobě silnice 35 mezi Libereckým a Královéhradeckým krajem se diskutuje čtvrt století. Plánovaná severní trasa je v územní dokumentaci obou krajů. Dlouhá má být 35 kilometrů a součástí je přivaděč směrem na Semily. Projekt ale přišel o posudek, když bývalý ministr životního prostředí Petr Hladík loni v prosinci poslední den ve funkci zrušil projektu souhlasné stanovisko. No a na závěr jdeme na počasí. Obloha dnes bude plná mraků, které můžou tu a tam přinést přehánky. Teploty vyšplhají na 21 až 27 stupňů. Nejvíc bude tradičně na jihu Moravy. To byly zprávy a Michael Ransdorf. Poslouchejte nás i dál.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: 4 minuty po 9. hodině, Adam Kořica je stále s vámi, přeji hezké úterní ráno, už dopoledne vlastně, 25. srpen, 4 minuty po 9. a teď už Petr Kotwald, písnička Satelit.

0: Tři minuty po 9:45 posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Na našem Facebooku zjišťujeme, jestli jste radši řidič nebo spolucestující. Hlasovat můžete v naší malé anketě. Já už teď se chci podívat na průběžné výsledky hlasování. Tak 74 z vás hlasovalo pro možnost řidič, 39 potom pro volbu spolucestující. Mrkneme i na komentáře, které najdete na adrese www.facebook.com/Český impuls, tam nás najdete. Paní Vlasta Viktorínová píše, že má ráda obojí, ráda řídí, i se ráda vozí a pozoruje okolí. Pan Václav Havel píše, co neřídím sám, není pro mě bezpečné. Pan Zbyněk Šturza píše, raději mám auto pod kontrolou, pokud jako spolujezdec, tak to jdu všelijak naladěn. Dále koukám, že paní Aurelie Janoušková píše, řídím, ale ráda se svezu. Takže v komentářích je to tak jako půl na půl. Co vy, jste radši řidič nebo spolucestující? www.facebook.com/Český impuls, tam nás najdete. Máme 4 minuty po 9:45, za malou chvíli letní kino, Karel Gott, písnička Cestu znám jen já z večerníčku Křemílkovi a Vochomůrkovi a ne pohádky z mechu a kapradí.
1: Letní kino promítáme na rádiu Český impuls.

0: 10. posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života, úterý 25. srpen. Přeji hezké a ničím nerušené ráno, respektive dopoledne. Nevím, proč se mi tam dneska pořád krade to ráno, ale možná proto, že tady v Praze na Andělu je tedy jako dost pochmurno. Opravdu mraky, které jsou jako fakt bílé, slunce takřka skoro žádné. Takže mám jako to dnešní dopoledne pod takovým jako ranním oparem, jo? Takhle bych to asi popsal. Já doufám, že vy se máte fajn a já nabídnu další muziku let 60. až 80. Těšit se můžeme na Martu Kubišovou písničku Nechte zvony znít, také zaspívá Hana Zagorová, Valdemar Matuška, ze všeho nejdřív ale Karel Černoch, skladba Dej mi svou ruku prázdnou a už chystám i rekapitulaci ranního tématu. Řeč byla o suvenýrech, vaše reakce za pár minut. Máme minutu po půl desáté.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: rychle hraje Český impuls.
1: Páni a paní, vím, jak se ruší žál. Já tíhnu duší, jen klejny karneval.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Vezli by jsme spolu, spadli by jsme dolů, byl by konec všemu.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Úterý 25. srpen, přeji hezké dopoledne, blíží se nám 10. hodina. Do zpráv s kolegou Michalem Ransdorfem, za malou chvíli duet To máme mládež, zpívat budou Věra Špinarová a Petra Janu. V ranním tématu jsme řešili suvenýry, kolega nám přivezl z dovolené z Polska malý dárek, magnet na ledničku a v rámci českých prázdnin rádia Český impuls jsme toho už procestovali dost a tak bylo na čase se zeptat, co si z dovolené vozíte vy?
1: Ahoj, já už dovolených nevozím nic, žádný pracholapky, žádný krávovinky, pokud možno, když mají něco, co se dá zblajznout, ochutnat, sníst, tak to dovezeme a můžou všecky být rádi, že se vrátím.
2: To moje obě tety, když někam lítají a lítají hodně často, tak už dopředu měsíc mají soupisku, co všechno musí nakoupit v lékárně. Takže i to je vlastně tak trošku suvenýr. Takže mějte hezký den.
3: Já si vozím kamínky a škebličky a když nejsou škebličky, tak kamínky. Letos Rodos a pak si z nich stavím, ne nějaký malinkatý, pak si z nich stavím takový ty pyramidky, takže už začínají být moje parapety plné.
4: Pořad tajemství úspěchu, zajímavosti, novinky, efektivní rady a hlavně atraktivní hosté ze světa úspěšného podnikání. Dnes v 15 hodin a 15 minut s Richardem Vojtou ze společnosti Prague Boats na rádiu Český impuls.
5: Stavebniny Dek přináší mega akci. Nejprodávanější netkané textilie Geotek metr čtvereční již od 13 korun 90 haléřů včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 4. září. Tak si přijďte pro netkané geotextilie za výjimečně snížené ceny. Více na dek.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Dneska už mě fóry nějak nejdou přes spisky. Stojím s dlouhou kravatou na bedně pod whisky.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Mám už tváři sní, to léta můžou být.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 10.
3: A u nich vás vítá Michael Ransdorf. Pěkné dopoledne. Z hradu Křivoklát se stala nedobytná pevnost. Turisté tam musí počítat s komplikovanou cestou po železnici i po silnici. Na koleje tamní trati totiž popadalo kamení. Najel do něj osobák mířící okolo 4:30 ráno z Rakovníka do Berouna. Nikomu se naštěstí nic nestalo. Z vlaku ale museli hasiči evakuovat 12 lidí. Zpozornět by tak měli i řidiči, kteří se dnes vydají na hrad Křivoklát. Hasiči totiž se svými nákladňáky zablokovali silnici na výjezdu z Křivoklátu směrem na Rakovník a zúžili tak do jednoho pruhu. Vlak naštěstí nevykolejil, poškodil si ale podvozek a vylila se z něj nafta. Správa železnic předpokládá, že se jí nehodu povede odklidit zhruba za hodinu. České dráhy zavedly náhradní dopravu a počítají s tím, že budou autobusy místo vlaků jezdit právě až do 11 hodin. Vosy jsou letos mimořádně agresivní. Záchranářům přibývá výjezdů kvůli reakcím po jejich bodnutí. Místy je nárůst i víc než trojnásobný oproti loňsku. V ohrožení jsou hlavně alergici. Vosy letos zaměstnávají víc i hasiče, kteří denně jezdí k likvidaci desítek jejich hnízd. Nejvíc takových výjezdů měli v Plzeňském kraji a na Vysočině. Vychází to z dat, která Mladá fronta dnes získala od ředitelství hasičského záchranného sboru. Letošní generace vos je podle odborníků nejsilnější za poslední roky a v srpnu je na úplném vrcholu. Vosy kolonie začnou slábnout v průběhu září. V říjnu s příchodem prvních mrazů pak celá populace vyjma nových královen uhyne. Přívalový dešť z minulého týdne poškodil novou knihovnu v Turnově. Ta kvůli tomu na začátku září neotevře. Voda se dostala dovnitř a poničila stěny, část nového nábytku, počítačový systém a zhruba 1000 knih. Podle mluvčí radnice Jandové zatím škodu vyčíslenou nemají. Výstavba knihovny stála přes 115 milionů korun. Její podoba odkazuje na symboly českého ráje. Návštěvníkům by měla připomínat skalní soutěsku a na střeše bude mít čítárnu s borovicí typickou pro skalní vyhlídky. Epidemie eboly v Kongu se šíří nejrychleji v dějinách země. Nakazilo se jí už přes 5000 lidí. Minulý týden na nákazu zemřel člověk v průměru každých 30 minut. Alarmujícím tempem se šíří v komunitách, které se navíc potýkají s násilím, vysídlením a dalšími zdravotními hrozbami. Kongo minulý týden obdrželo přes 16 000 dávek vakcíny, která se osvědčila při předešlých nákazách. Tato očkovací látka není určená přímo pro současnou variantu nemoci. Podle Světové zdravotnické organizace by ale i tak mohla určitou míru ochrany poskytnout. No a na závěr jdeme na počasí. Dneškem projdeme suchou nohou až na jihomoravský a moravskoslezský kraj, které může svlažit pár kapek. Naměříme 21 až 25 stupňů. Na jižní Moravě bude až 27. To byly zprávy a Michael Ransdorf. Poslouchejte nás i dál.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
4: Takové byly zprávy v 10 a po nich další muzika let 60. až 80. Adam Kořica přeje hezké úterní dopoledne. 25. srpen a teď už posílám do všech koutů Dalibora Jandu písničku Snad jsem si měl všímat víc.

0: Posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Do půl jedenácté ještě určitě Václav Neckář, nahrávka Křídla iluzí z filmu Jak básníci přicházejí o iluze. V pořadu Máme Česko rádi vám představíme nejstarší rozhlednu, kterou vybudoval klub českých turistů. Která to je a kde ji hledat, uslyšíme o půl jedenácté.
1: Hudební kalendář Českého impulsu.
2: Někdy má osud jiné plány nejenom s lidmi, ale také písničkami. Vyprávět by o tom mohl Lešek Semelka u písničky Šaty z šátků. Kdo si tuhle písničku u Leška objednal, proč ji nakonec nespíval a jak velké ztráty byly vykompenzovány úspěchem tohoto songu, se dozvíte v hudebním kalendáři tuto středu o půl dvanácté. Těší se na vás Lešek Semelka a Zdeněk Sekanina.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Velká balení a ještě větší úspora. V Tetě ušetříte za velká balení prostředků na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Pervol Gel 75 praní za 259 korun. V prodejnách i na e-shopu. V Tetě výhodně. Vždycky.
4: Je, schořela mi kulma.
5: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
6: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Vyzvedněte si tichou sušičku ovoce ETA, ve které usušíte i maso, houby a bylinky. Datart, opravdový elektrospecialista.

0: Tady je Český impuls, rádio pro radost ze života. Přeji poklidné úterní dopoledne, 25. srpen. Po půl jedenácté nás v naší další hudební dvojici čekají písničky z vozu. Více prozradím za pár minut. Hana Kracíková má, prosím vás, ráda výšky. Závratí netrpí, při cestě do kopce se nezadýchává a tak není divu, že nás zavede na rozhlednu. Bude to dokonce vyhlídková věž, která má jedno nej. Více už teď v pořadu Máme Česko rádi.
1: Máme Česko rádi.
2: Nedávno jsem se toulala kolem Berouna a narazila jsem na rozhlednu, kterou neznám. A protože neznalost zákona a rozhleden neomlouvá, tak hned volám Mirka Tausiga z Pražského klubu českých turistů a ptám se ho na to, o jakou rozhlednu šlo. Mirku, dokážete mi to říct?
3: Dobrý den, Hanko, vám i posluchačům. Tak bylo to v Berouně nebo v nějakém okolí blízkém?
2: Kousek nad Berounem v lese.
3: Tak to bude Dět.
2: Vrch nebo rozhledna?
3: No, ono je to obojí. Na vrchu Dět ve výšce 492 metrů nad mořem stojí stejnojmenná rozhledna. Je 12 metrů vysoká, je cihlová.
2: A že jsem si ji nikdy nevšimla.
3: Bohužel je totiž v okolí vysoký les. Mimochodem, rozhledna byla slavnostně otevřena 17. září 1893. A byla to vůbec první rozhledna, kterou vybudoval klub českých turistů.
2: To se bude dobře pamatovat jako dědeček, tak Dět.
3: Z Berouna se k rozhledně dostanete po modré anebo po červené značce. Z města Králův dvůr můžete potom použít zelenou značku.
2: A jak ještě lovím v paměti, v Berouně je ještě jedna rozhledna na Městské hoře. Hana Kracíková, Máme Česko rádi.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
4: Když okna první elektriky poslala známé cukrbliky záclonám mého pokoje. A Úsvit přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny dělat rozbroje. Pod střechou kdo si hrál, někdo se tomu smál, zatímco jiný dostal vztek.

A někdo říkal, nevídáno, ať se ten chlápek pobaví. Další však říkal svojí ženě, dost divný přístup k hygieně.

vzkaz já dnes. Mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialok.

ďábel v oblacích. Už se to stěží, někdo doví,

I takhle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den. Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Český impuls, rádio pro radost ze života. Úterý 25. srpen, doufám, že máte fajn dopoledne. My si ho do 11. ještě určitě vylepšíme i naší další hudební dvojicí, nabídnu písničky z vozu. Čeká nás skladba Ten vůz už jel v podání Marie Rotrové a pak nás také nemine Karel Hála, píseň Toulavej vůz. Dnes je to prosím vás 57 let, co v Mladé Boleslavi začali vyrábět takzvané stovky, tedy vůz Škoda 100. Jejich výroba skončila v roce 1977. A tímto menším historickým okénkem se s vámi loučím. Jsem Adam Kořica, za sebe vám přeji hezké úterý. I nadále si ho užijte v rytmu muziky let 60. až 80. s rádiem Český impuls. Dále se na vás těší kolega Honza Benešovský a já si to s vámi střihnu zase zítra po 6. hodině raní. Mějte se krásně, naslyšenou.
1: Pořad tajemství úspěchu, zajímavosti, novinky, efektivní rady a hlavně atraktivní hosté ze světa úspěšného podnikání. Dnes v 15 hodin a 15 minut s Richardem Vojtou ze společnosti Prague Boats na rádiu Český impuls.
2: No tak pojď zapel!
3: Tu podlahu už fakt musíme vyměnit.
2: Tak dobře.
3: Letní výprodej v Brno končí 31. srpna.
4: Výhodně pořídíte PVC, vinyl, koberce i umělé trávy.
3: Zastavte se ještě dnes v nejbližší prodejně Breno nebo na breno.cz. Podmínky akce u obchodníka.
4: Breno. Podlaha dělá domov.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Stavebniny DEK přináší mega akci. Profesionální akucí paprskový laser DEWALT s dosahem 30 metrů za skvělých 11 799 korun, včetně DPH. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 4. září. Tak si přijďte pro profesionální křížový laser za super cenu. Více na DEK.cz.
7: Hudební dvojice
8: a NEP ve dvou se to líp táhne.

0: Radio Český impuls. Zprávy v 11.
1: A u nich vám Michael Ransdorf přeje hezké dopoledne. Policie si došlápne na neukázněné řidiče na železničních přejezdech. Zhruba na 40 z nich po celé zemi nainstaluje kamery. Budou zaznamenávat registrační značky aut i chování řidičů. Třeba jestli respektují světelnou signalizaci. Policisté díky tomu budou moct nás postihovat bezohledné a nebezpečné chování. Jen od začátku letošního roku už za přestupky na přejezdech rozdali víc než 700 pokut. Jako prevence před nehodami má sloužit i lepší zabezpečení. Podle mluvčí zprávy železnic Free na silnicích prvních tříd už žádný přejezd bez závor neexistuje, takže nyní se úřad soustředí na zabezpečení komunikací nižších kategorií. Pojišťovny sčítají škody po bouřkách a silném dešti z minulého týdne. Zatím zaznamenali škody za desítky milionů korun. Škody jsou rozptýlené po celé republice. Nejvíc jich ale bylo ve Středočeském a Jihomoravském kraji. Vyplývá to z ankety ČTK mezi největšími pojišťovnami. Čísla se podle nich ještě budou zvyšovat, protože klienti škody po podobných událostech hlásí s několikadenním odstupem. Pomalu se blíží nový školní rok, učitelé už jsou proto ve školách. Poslední prázdninový týden je totiž tradičně přípravný. Třídní učitel letošních maturantů na gymnáziu v Klatovech Dan Kadlec řekl, že si každý rok snaží část příprav udělat už během léta. Jde třeba o úklid nebo revizi učebních materiálů a metod. Ve škole pak má učitel Klatovského gymnázia setkání s komisí, ve kterých je zapojený.
2: To znamená v mém případě dějepis a němčina. Budeme mít úvodní pedagogickou radu, kde si řekneme, jak bude probíhat ten školní rok. A protože jsem třídní, tak musím připravit třídu. To už jsem si částečně udělal právě během prázdnin, udělat tam nějakou výzdobu, dát třeba nějaký květiny na okna, já je mám rád, takže se snažím, aby to tam vždycky nějak vypadalo.
1: Dále na Kadlece čeká ještě příprava dokumentů pro rozbíhající školní rok, jako jsou tematické plány pro jednotlivé třídy. Petr Macinka se opřel do Ruska. Ministr zahraničí tvrdí, že invazí na Ukrajinu zásadně poškodilo evropskou bezpečnost. Česko má podle šéfa naší diplomacie jasný zájem na tom, aby se vojenská agrese nestala úspěšným nástrojem mezinárodní politiky.
3: Dokud tato agrese pokračuje, nemá smysl zbavovat se nástrojů ekonomického tlaku na Rusko. Budeme se spojenci samozřejmě dál používat tam, kde jsou účinné. Ale současně platí, že válka není PR program.
1: Bezpečnost Evropy podle Macinky ovlivňuje také nekontrolovaná masová migrace, energetická závislost, technologické zaostávání nebo ztráta konkurenceschopnosti. Za nejdůležitějšího spojence Česka mimo Evropu označil Spojené státy americké. Zároveň je ale podle něj vnímat, že USA se čím dál víc obrací místo našeho kontinentu k Indo-Pacifiku a Číně a také k soupeření velmocí. No a na závěr počasí, sluníčko se nám schová za mraky, ojediněle může trochu zapršet, bude 21 až 27 stupňů nejvíc na jižní Moravě. Hezký den vám přeje Michael Ransdorf.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
4: Dopolední vysílání pokračuje po 11. hodině s Honzou Benešovským. Moc vás zdravím a pojďme na muziku. Jiří Korn bude zpívat Té, co snídá.

0: Dobré dopoledne, posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života, kterou podpoříme za chvilku písničkou z našeho letního kina. Připomeneme si film Trhák. Zpívat budou Hana Zagorová a Juraj Kukura, píseň Lásko a more. Český impuls hrajeme ve vašem televizoru a na chytrém telefonu jednoduše a v nejvyšší kvalitě.
1: Letní kino promítáme na rádiu Český impuls.

0: Příjemné dopoledne všem, posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Za chvilku František Ringoček a Markéta Muchová, dobrý den, Karel Zich na prvním programu nebo Iveta Bartošová, dva roky prázdnin. Hrajeme české písničky 60. až 80. let, zítra, to bych rád připomněl, v tomto čase budeme vysílat hudební kalendář a věnovat se budeme písničce Šaty z šátků od Leška Semelky, který bude naším hostem. Těšíme se na to, zítra hudební kalendář touto dobou.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

Takhle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: Na českém impulzu Věra Špinarová s Bobem Friedlem, Řeka nadějí. Pojďme do krabičky, do naší hudební klenotnice Golden Kids, Časy se mění, píseň s komentářem Petra Jandy. Tak jsem na to zvědav, Honza Benešovský stále zdraví od mikrofonu a ve 12 hodin si prosím poslechněte hlavní zpravodajskou relaci, na které velmi plně pracujeme. Český impuls, rádio pro radost ze života.
1: Petr Janda uvádí písničky z Impulzovic krabičky.
2: Koncem 60. let jsme chodili na koncerty Golden Kids do Lucerny. Dělali to výborně, měli nádhernou, vypracovanou show, zabývali se světly, zabývali se zvukem, samozřejmě reží, měli výbornou kapelu, hrál tam Petr Hejduk na bicí, Zdeněk Rytíř na baskytaru, čili naši pozdější spolupracovníci. A při původně Dylanově skladbě Časy se mění nám běhal mráz po zádech. O tom to tehdy bylo.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Je tam brána zdobená, cestu otevírá.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let.

0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v poledne.
1: Hezký den. Příprava dálnice Českým rájem se vrací na začátek. Ředitelství silnic a dálnic musí znovu nechat posoudit dopady stavby na životní prostředí v cenném území. Původně se mělo začít stavět za 3 roky. Teď se dopočítá nejdříve s rokem 2033, spíš později. O trase a podobě silnice mezi Libereckým a Královéhradeckým krajem se diskutuje čtvrt století. Projekt přišel o posudek EIA, když bývalý ministr životního prostředí Petr Hladík zrušil projektu souhlasné stanovisko. Sněmovna projednává změnu rozpočtových pravidel. Podle opozice je vládní novela rozpočtových zákonů likvidační, oslabuje rozpočtovou disciplínu a přenáší účet na vnoučata. V případě přijetí normy se chtějí obrátit k ústavnímu soudu. Poslanci se dnes scházejí, aby prezidentovo veto přehlasovali. Vládní koalice k tomu má v dolní komoře dostatečný počet hlasů. Požár bytu v Oblé ulici v Brně od rána zaměstnává hasiče i policii. Dům muselo opustit 44 lidí, 12 z nich se nadýchalo kouře, všechny ošetřili zdravotníci. Samotné hašení požáru netrvalo dlouho, teď je na místě vyšetřovatel, který zjišťuje, kde a proč hořelo. Americká vláda varuje před novou vlnou kyberútoků. Hekři se podle tajných služeb zaměřují na kritickou infrastrukturu. Nebezpečí hrozí hlavně dodávkám pitné vody.
2: Hackerské skupiny vyhledávají slabá místa v systémech vodovodů a čističek odpadních vod. Poprvé k tomu využívají umělou inteligenci. Podle bezpečnostních expertů dokáže software s podporou AI odhalit bezpečnostní trhliny mnohem rychleji než lidé. Agentura pro kybernetickou bezpečnost proto vyzvala provozovatele vodárenských zařízení k okamžité kontrole přístupových hesel. Federální úřady varují, že případný úspěšný průnik by mohl paralyzovat dodávky vody pro miliony obyvatel. Ze Spojených států Hedvika Miller, Radio Impuls.
1: Zítra čekáme převážně oblačno až zataženo, výjimečně polojasno, občas s deštěm nebo přeháňkami. Ochladí se, naměříme jen 16 až 21 stupňů, na jihu může být kolem 23. Tolik zprávy a Jiřina Součková.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Dobré poledne, 3 minuty po hodině 12. Zprávy skončily, Honza Benešovský je stále s vámi za mikrofonem. No a teď už posílám Vítězslava Vávru, písničku Správné holky, hlaste se.

0: Na Českém impulzu Petr Spálený se Zdeňkem Rytířem Dítě štěstěny, písnička, která zazněla ve filmu Pupendo a proto zcela oprávněně patří do našeho letního kina. Hrajeme za malou chvíli, když jsme u filmové produkce, tak naskočí do party taky Alexandra Hemala, který připravuje televizní chvilku, tak pokud chystáte dívánky na večer, třeba si klidně dělejte poznámky. Český impuls, vaše rádio pro radost ze života.
1: Chodíte do práce, dáváte do ní čas a úsilí. Ale co vaše peníze? Pracují taky? U XTB mohou. Klidně, stabilně. Pro vás. Krok za krokem. Investici za investicí. Nezáleží, z kolika začnete. Vy máte svou roli. Nechte peníze, ať se hrají, tu jejich. Své peníze si tvrdě vyděláváte. Teď je nechte pracovat pro vás. XTB. Kde vaše peníze pracují.
2: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
3: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
4: Letní kino. Promítáme na rádiu Český impuls.

0: snad říct.
1: A tak.
0: Že vy jste talent na druhou.

0: Skvěle. Tak přijdete zase pozítří, slečno.
1: Ne, maestro.
0: Tak ve středu.
1: Ne, maestro.
0: Ale proč? Chcete snad zahodit svůj talent?
1: Ne, maestro.
0: Tak proč? Proč nepřijdete?
1: Protože...

0: Posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Za chvilku Petr Kotval se Stanislavem Hloškem, taky Anna Kratochvílová bude zpívat, nebo Sagvan Tofy. Ale teď už se hlásí náš kolega Alexandr Hemala, který vyzobal to nejlepší z televizního programu, teď nám to řekne. No a znovu přijde do vysílání po 16. hodině do svého pořadu. Smějeme se s Alexandrem Hemalou. Schválně, jak je výhodné udržovat dobré vztahy s učitelem biologie, to naznačí Miroslav Donutil právě ve vysílání Alexandra Hemaly. Bude to přesně ve 16:45.
1: Televizní tipy Alexandra Hemaly. Byť je snímek osobní strážce uváděn jako thriller, mám spíše dojem, že projemné dámské duše je to romantika téměř na druhou. Připomenout si ho můžete dnes ve 20 hodin, kdy Frank Farm se stane osobním strážcem slavné černošské zpěvačky, které přišlo několik výhružných dopisů. Vždy svou práci dělá svědomitě, tak ani tentokrát mu nepřišlo na mysl, že by se do své zaměstnankyně mohl zamilovat. Ale stalo se. Osobní strážce je tu ve 20 hodin na Nova Cinema. Do dosti zajímavého módu se pak dostanou diváci inspektorky Candice Renoirové, která dnes večer v nemocnici bojuje o holý život. Opustila své tělo a na práci lékařů se dívá z výšky jako duch. Také název dnešní epizody možná trošku s jejím současným stavem souvisí. Zní, jediný člověk schází a svět se zdá lidu prázdný. A začíná ve 20:10 na ČT1. No a duchařské to zdá se bude i s mimořádnou Martou. Ta vyšetřuje vraždu hraběnky Erdebachové, ale potíž je v tom, že její nehybné tělo z rakve zmizelo. Co bude následovat, uvidíte v pokračování nazvaném 55 kilo ve 20:20 na Nově. Přeji hezký večer.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Jen tři kříže z bílýho kamení někdo do písku poslal.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let.
2: Říkej mi
0: celý den. Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Český impuls, odpolední vysílání, před námi je hudební dvojice. Tak schválně, Marta Kubišová, Loudá se půl měsíc, první písnička, a potom Olympici, Dej mi víc své lásky. Jak byste to typovali? Co myslíte? Co mají tyto dvě písničky společného? No, už vás nebudu déle napínat, je to rok vzniku, rok výroby, rok nahrání, a sice 1965. Tak příjemný poslech, dobré odpoledne a v jednu hodinu hlavní zprávy.
1: Pořad Tajemství úspěchu, zajímavosti, novinky, efektivní rady a hlavně atraktivní hosté ze světa úspěšného podnikání. Dnes v 15 hodin a 15 minut s Richardem Vojtou ze společnosti Prague Boats na rádiu Český impuls.
2: Stavebniny DEK přináší mega akci. Nakup teplotové tvárnice Westmuro za skvělou cenu a navíc za každých 720 korun včetně DPH dostanete pytel betonu zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 4. září. Tak si přijďte pro tvárnice Westmuro a pytle betonu zdarma. Exkluzivně jen ve stavebninách DEK. Více na DEK.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme právě odstartovali totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá do konce prázdnin, ale přijďte co nejdřív, dokud je z čeho vybírat. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
5: Hudební dvojice
6: a neb Vrána k Vráně sedá.

choď do kláštera, krásná víla. Teď pohár lásky spolu vypijeme do dna. Dám ti to nejlepší, co ve mně ještě zbylo. Jen nechoď do kláštera, buď tak hodná.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 13.
1: Hezký den. Českým zemědělcům může pomáhat Agáta, česká umělá inteligence vytvořená přímo pro potřeby zemědělství. Usnadní farmářům plánování i zpracování dat, pomůže jim třeba vybrat nejvhodnější plodiny nebo stroje. Agáta umí dělat různé typy analýz. Systém měl dnes premiéru na agrosalonu Země živitelka. Zatím Agátu testují desítky zemědělců v Česku. Policie hledá svědky sobotní tragické nehody. U Litvínova na Mostecku při večerní havárii zemřely dvě mladé ženy. Policie se obrací na lidi ve Volkswagenu Passat, kteří jeli přímo za účastníkem nehody autem Škoda Fabia ve směru od mostu k lomu. Řidič by mohl být přímým svědkem tragédie. Ať se ozve policistům na linku 158. Havárie se stala v sobotu večer mezi Mariánskými Radčicemi a Lomem. Most vrací ke školám dopravní omezení. Jde o znovu zavedení omezené rychlosti, což během prázdnin neplatilo. Podle Dušana Valenty už technické služby vracejí značky. Na vybraných místech spouštějí radary.
2: Zdravím z Mostu, kde se s koncem prázdnin mění pravidla u škol. Vracejí se omezení hlavně rychlosti a někde také parkování. Místo 50 bude v ulicích, kde se pohybují děti, znovu běžná 30. Na její dodržování dohlédnou nejen radary, ale také hlídky strážníků. Rozhodně přitom nejde o pokuty. Město především chce, aby řidiči zpomalili a jezdili opatrně. Od prvního dne školy se proto do mosteckých ulic vrátí také dobrovolníci, pomáhající dětem s přecházením. Dušan Valenta, Radio Impuls.
1: Markéta Vondroušová se nevzdává. Česká tenistka využívá poslední možnost a odvolala se k mezinárodní sportovní arbitráži. Vondroušová nesouhlasí se čtyřletým zákazem činnosti za neodevzdaný vzorek při dopingové kontrole. Arbitrážní sportovní soud má na rozhodnutí několik měsíců. Pokud by Vondroušová s odvoláním neuspěla, její distanc by vypršel v roce 2030. Zítra bude převážně deštivo s teplotami do 21 stupňů. Na jihu se může oteplit až na 23. Tolik zprávy a Jiřina Součková.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Krásné odpoledne po 13. hodině. Od mikrofonu zdraví po zprávách Honza Benešovský a teď si pojďme zahrát písničku Michala Davida. To zas byl den. Český impuls.

Jsou 4 ráno, nebo víc. Jsem z hůru, koukám na měsíc, anebo dolů do ulic, kde lampy bloudí. Snad je to jedna z nočních můr. Co vidím, to je soudní dvůr a ten mě teď soudí. Soud rána, to je nespavost a notně potměšilý host. Je seriózní na výsost a tak mě teď soudí. Já ale kuráž pozbírám a řeknu všechno popírám, jen ať si mě soudí. Ať mě klidně soudí.

Mí milí asi nevědí, že slouží službu medvědí, když v roli svědku povědí, že mám ráda třeba růže. I to, že ještě radši spím a ve snech často zabloudím k vůni mužské kůže. To mi nepomůže. Co na půl je, chci docela. Chci vstát jak ptáci z popela a dělat, co se nedělá. A za to mě teď soudí. Chci v kádi světa hledat špunt, když na huntě sem poznám hunt a v zlatě jeho kontrapunkt. Proto nezabloudím. A tak se nepřiznám.

Ten soud mi říká, už to vzdej. Jen na sebe se podívej a zapravdu nám dej, že jsi pěknej ptáček. Jen pohled na svou minulost a pochop, že v nás hárá zlost. Tak požádej nás o milost a začni s pláčem. Já koukám vzhůru na měsíc a taky dolů do ulic a sama sebe slyším říct, nejsem z těch, kdo loudí. Už nechte dalších průtahů.

0: Posloucháte Český impuls, odpolední program. My si připomeneme v letním kině filmový muzikál Kdyby tisíc klarinetů a uděláme to písničkou slavnou, legendárním hitem Tak, abyste to věděla. Za chvilku jdeme na to, potom se taky připojí cestovatel Jirka Kolbaba. Budeme znovu v jeho Africké republice, tentokrát se vydáme na mis dobré naděje. Takže dobrodružství, cestování, to všechno je Český impuls, vaše rádio pro radost ze života.
1: Hudební kalendář Českého impulsu.
2: Někdy má osud jiné plány nejenom s lidmi, ale také písničkami. Vyprávět by o tom mohl Lešek Semelka u písničky Šaty z šátků. Kdo si tuhle písničku u Leška objednal, proč ji nakonec nespíval a jak velké ztráty byly vykompenzovány úspěchem tohoto songu, se dozvíte v hudebním kalendáři tuto středu o 11:30. Těší se na vás Lešek Semelka a Zdeněk Sekanina.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Letní kino. Promítáme na rádiu Český impuls.

0: Posloucháte Český impuls, odpolední vysílání, tady je česká muzika, české písničky 60. až 80. let. Za chvilku Ladislav Štajdl, Karel Hála nebo Jiří Korn, nicméně teď budeme cestovat na vlnách.
1: Cestujeme s Jirkou Kolbabou.
2: My se dnes vydáváme na místo, kde se střetávají dva oceány, Atlantský a Indický. A tím místem je, Jirko?
3: Tím místem je míst dobré naděje, jakkoliv tedy musím to upřesnit, ono to není úplně přesně v tomto místě, říká se, že to bude spíš u Střelkového mísu, ale tady někde se potkávají tedy ty dva slavné světové oceány. Já musím říct, že ten výběžek celý, když jedeš z Kapského města, je dlouhý celkem 52 kilometrů, široký asi 16 kilometrů, tak v průměru, a že to je jedna velká nádhera.
2: Mluvíme vlastně o tom nejjižnějším cípu Jihoafrické republiky. Jakým způsobem se ty dostaneš až k tomu úplnému hrotu, až k tomu místu, kde se střetávají ty oceány?
3: Tak když vyjíždíš třeba z Kapského města, tak jedeš kolem takového masivu, který se jmenuje 12 apoštolů. Je to taková skalní velká zeď, kterou máš po levé ruce, a pak vidíš neuvěřitelné množství krásných pláží a mezi tím malá městečka, vesnice a dokonce v jedné oblasti třeba představ si kolonii tučňáků. Míst dobré naděje sám o sobě je nezajímavý skalnatý výběžek, ale je právě zajímavý pro cestovatele tím, že je to takové to místo poutní, skoro bych řekl, protože ocitnout se na takových pointech je vždycky velice pozoruhodné.
2: Ono se říká, že tamto moře, ty oceány jsou hodně také rozbouřené, divoké. Můžeš pozorovat i tuhle sílu vodního živlu z toho místa?
3: Tak to rozhodně, tam vždycky jsem viděl vlny a opravdu to tam velmi bouřilo, a také je tam velké množství zajímavých živočichů a také třeba vegetace. Z těch zvířat, která tu žijí, jmenujeme alespoň třeba opice, které jsou poměrně nebezpečné, nebo pštros, který tady pobíhá naprosto ve volné přírodě, a potom ještě i některá stáda skotu, můžeme je zahlédnout při své cestě na jih.
2: Mis dobré naděje, Jihoafrická republika. Tolik cestovatel Jirka Kolbaba a Honza Benešovský.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

to začalo. Neměli jsme nic, ale byli jsme spolu. Ty a já a nikdo víc. A ty se ptala, co bude dál. Co

jsem jak ti ostatní, všechno mám, jsem dříč. Zasloužím si tvou pochvalu, jenže ty jsi pryč. Jen bych rád věděl,

0: Posloucháte odpolední vysílání Českého impulzu, před námi je hudební dvojice, do které si dáme pardubické rodáky, tedy zpívající pardubické rodáky. Začne Lešek Semelka, se kterým bude mimochodem zítřejší hudební kalendář. Budeme se věnovat písničce Šaty z šátků. Zdeněk Sekanina zjišťuje, jak tenhle velký hit vznikal. Tak si to poslechněte, ještě jednou připomínám, čas 11:30 zítra dopoledne. No a druhou písničkou v hudební dvojici bude Proč žiješ rád, je to Jan Přeučil se Zdenkou Lorencovou. Tak se na to těšíme, příjemný poslech a hezké odpoledne, Český impuls.
1: Pořad tajemství úspěchu, zajímavosti, novinky, efektivní rady a hlavně atraktivní hosté ze světa úspěšného podnikání. Dnes v 15 hodin a 15 minut s Richardem Vojtou ze společnosti Prague Boats na rádiu Český impuls.
2: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Stavebniny Dek přináší mega akci. Sušená střešní lať 4x6 za skvělých 26 korun včetně DPH za běžný metr. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 4. září. Tak si přijďte pro sušené latě za super cenu. Více na Dek.cz.
5: Hudební dvojice
6: Anet, co mají písničky společného?

protože tvá ústa přikazují žít. Bez nich noc je pustá, ve dne není klid. Protože tvůj hlas stříbrná je nit, obdaruje nás vším, co může cít. Protože snad každý muž svou ženu má, miluje ji navždy, sílu svou dá. A protože žena sama nechce být, proto člověk dlouho, dlouho chtěl by žít.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 14.
1: Hezký den. Češi milují hazard. V prvním pololetí jsme prosázeli už téměř 575 miliard korun. Ve srovnání se stejným obdobím loni je to o zhruba 12,5% víc. Na výhrách se lidi přišli na 540 miliard. Provozovatelé her odvedli za pololetí na dani z hazardu 11,5 miliardy, jak vyplývá z údajů finanční správy. V Moskvě přistál nákladní Boeing amerického letectva. Transportní letoun dnes dopoledne dosedl na letišti Vnukovo. Důvod příletu do Ruska ani jeho náklad a pasažéři nejsou známé. Uvádí to server Novinky.cz. Boeing v sobotu odstartoval z letecké základny v americkém New Jersey. Jedná se o těžké vojenské transportní letadlo, určené k rychlému přesunu vojáků, vybavení a nákladu. Školy na Slovácku se ode dneška plní učiteli. Prázdninám už podle Jana Čady dochází dech.
2: Dobrý den přeji, továrny na jedničky na Slovácku už opravdu ožili výrobci zmíněných pěkných známek, žáci. Za týden učitelé, dnes třeba na základní škole sportovní v Uherském Hradišti, dlouholetý pan ředitel Milan Melichárek hlásí přímo transfuzi nových tváří. Dnes nastupují 4 noví učitelé, 1 vychovatelka, 2 asistentky pedagoga a také 2 hodně ceněné uklízečky. Tolik změn pan řídící za léta praxe údajně nepamatuje. Jan Čada, Rádio Impulsu, Uherské Hradiště.
1: Dobrý skutek se vyplácí. Své o tom ví jeden z hotelů ve francouzských Pyrenejích, který včera poskytl azyl cyklistům při krupobytí během 3. etapy Vuelty. Na Google Maps se následně roztrhl pytel s 5hvězdičkovými recenzemi. Do hotelu spontánně zamířilo 180 sportovců, včetně největší hvězdy Tadeje Pogačara, když se během stoupání zhruba 15 kilometrů před cílem hustý déšť změnil v krupobytí. S fotografií na sociálních sítích je patrné, že pracovníci hotelu rozdávali promrzlým cyklistům ručníky a horké nápoje. Ti se pak hotelu odvděčili příznivými recenzemi. Zítra bude převážně oblačno až zataženo, polojasno jen výjimečně, místy zaprší. Naměříme teploty od 16 do 23 stupňů. Tolik zprávy a Jiřina Součková.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Zprávy skončily krátce po 14. hodině. Pojďme si dát kole Yesterday. Slavný hit Michala Prokopa z Framus 5. Tady je Honza Benešovský a přeju dobrý den z Českého impulzu.

0: Posloucháte Český impuls, za chvilku si v našem letním kině připomeneme pohádku Jak se budí princezny písničkou Na sedmém lánu. No a potom už další vydání pořadu Máme Česko rádi, představíme si nejstarší rozhlednu, kterou vybudoval klub českých turistů. Tak která to je a kde ji hledat, to se dozvíme od Hanky Kracíkové a Mirka Tausiga. Tip na výlet, těším se na něj, Český impuls.
1: Letní kino promítáme na rádiu Český impuls.

0: Posloucháte Český impuls odpolední vysílání. Hana Kracíková má ráda výšky, závratí netrpí, při cestě do kopce se nezadýchává. A tak není divu, že nás teď zavede na rozhlednu. Bude to dokonce vyhlídková věž, která má jedno nej.
1: Máme Česko rádi.
2: Nedávno jsem se toulala kolem Berouna a narazila jsem na rozhlednu, kterou neznám, a protože neznalost zákona a rozhleden neomlouvá, tak hned volám Mirka Tausiga z Pražského klubu českých turistů a ptám se ho na to, o jakou rozhlednu šlo. Mirku, dokážete mi to říct?
3: Dobrý den, Hanko, vám i posluchačům. Tak bylo to v Berouně nebo v nějakém okolí blízkém?
2: Kousek nad Berounem v lese.
3: Tak to bude Děd.
2: Vrch nebo rozhledna?
3: No, ono je to obojí. Na vrchu Děd ve výšce 492 metrů nad mořem stojí stejnojmenná rozhledna. Je 12 metrů vysoká, je cihlová.
2: A že jsem si ji nikdy nevšimla.
3: Bohužel je totiž v okolí vysoký les. Mimochodem, rozhledna byla slavnostně otevřena 17. září 1893. A byla to vůbec první rozhledna, kterou vybudoval klub českých turistů.
2: To se bude dobře pamatovat jako Dědeček, tak Děd.
3: Z Berouna se k rozhledně dostanete po modré anebo po červené značce. Z města Králův dvůr můžete potom použít zelenou značku.
2: A jak ještě lovím v paměti, v Berouně je ještě jedna rozhledna na Městské hoře. Hana Kracíková, máme Česko rádi.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Posloucháte odpolední program Českého impulzu. Pojďme do impulzové krabičky, do naší hudební pokladnice. Hrát nám bude kapela Turbo, písničku Hráč. A kdo pak připojí komentář? Bude to Petra Janů. Jsem na to zvědav. Hezké odpoledne ještě jednou. No a v redakci zpravodajství tam už pomalinku dokončujeme hlavní relaci na 15. hodinu. Tak ještě jednou příjemný poslech, dobré odpoledne z Českého impulzu. Zdraví Honza Benešovský.
1: Petra Janů uvádí písničky z Impulzovic krabičky.
2: Skupinu Turbo vám dnes představuji s velkým potěšením a také s pocitem vděku. Jeho původní jádro, které hrávalo v 70. letech pod názvem Boomerang, se stalo mou doprovodnou kapelou při nahrávání alba Exploduj. Dokonce jsme spolu vystupovali i ve filmu Koncert. Už jako Turbo měli v druhé polovině 80. let docela slušné úspěchy, protože se dokázali trefit do poprokového soundu, který tehdy přinesla švédská skupina Europe. Však také jejich písnička Hráč byla často srovnávána s největším hitem Europe, The Final Countdown. Dodnes patří k nejoblíbenějším písním té doby.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 15.
1: Hezký den. 700 tisíc korun investovala Sparta do zajištění bezpečnosti zápasu se Slavií. Fotbaloví rivalové se v neděli utkají poprvé od skandálního květnového derby v Edenu, které předčasně ukončily výtržnosti slavistických fanoušků. Letenský klub společně s policií řeší už týdny bezpečnostní rizika a opatření, která mají případným problémům předcházet. Derby začne v neděli na Letné ve 20 hodin. Naděje na zachování části Baťova věžáku ožila. Společnost, které vyhořela stavba, patří, chce zachovat část 43. budovy v bývalém baťovském areálu ve Zlíně. Zastavila proto demoliční práce a domlouvá se s experty. Se statiky a dalšími odborníky prověřuje možnosti, jak část budovy bezpečně oddělit od torza a zachovat ji. Stanovisko expertní skupiny by mohlo být do 2 týdnů. Sněmovna projednává změnu rozpočtových pravidel. Podle opozice je vládní novela rozpočtových zákonů likvidační, oslabuje rozpočtovou disciplínu a přenáší účet na vnoučata. V případě přijetí normy se chtějí obrátit k ústavnímu soudu. Poslanci se dnes scházejí, aby prezidentovo veto přehlasovali. Vládní koalice k tomu má v dolní komoře dostatečný počet hlasů. Americká vláda varuje před novou vlnou kyberútoků. Hekři se podle tajných služeb zaměřují na kritickou infrastrukturu. Nebezpečí hrozí hlavně dodávkám pitné vody.
2: Hackerské skupiny vyhledávají slabá místa v systémech vodovodů a čističek odpadních vod. Poprvé k tomu využívají umělou inteligenci. Podle bezpečnostních expertů dokáže software s podporou AI odhalit bezpečnostní trhliny mnohem rychleji než lidé. Agentura pro kybernetickou bezpečnost proto vyzvala provozovatele vodárenských zařízení k okamžité kontrole přístupových hesel. Federální úřady varují, že případný úspěšný průnik by mohl paralyzovat dodávky vody pro miliony obyvatel. Ze Spojených států Hedvika Miller, Radio Impuls.
1: Zítra čekáme převážně oblačno až zataženo, výjimečně polojasno, občas s deštěm nebo přeháňkami. Ochladí se, naměříme jen 16 až 21 stupňů, na jihu může být kolem 23. Tolik zprávy a Jiřina Součková.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Právě skončili krátce po 15. hodině. Petr Kotwald bude zpívat, kde kdo je dál, připojí se Petr Novák. Honza Benešovský za mikrofonem, zůstávejte s námi, tady je Český impuls.

0: pak jí teď řekne, že jsem o ní stál.
1: Posloucháte Český impuls, za chvilku včelka Mája vyletí z našeho letního kina, zpívat bude kdo jiný než Karel Gott. A vy se občas zastavte u nás na Facebooku, jsou tam novinky z rádia, pokud nějaké máme, bývají tam soutěže tu a tam, různá témata. Můžete to komentovat, lajkovat, glosovat a taky si najít nové přátele. Tak ještě připomenu kompletní adresu www.facebook.com/Český impuls.
2: Tajemství úspěchu.
3: Hostem dalšího tajemství úspěchu je opět Richard Vojta, zakladatel společnosti Prague Boats. V minulých dílech jsme mluvili o elektrických lodích i o tom, jak se dá podnikat s respektem k městu. Dnes se podíváme na téma, které řeší snad každý Pražák. Jak může cestovní ruch fungovat tak, aby byl přínosem nejen pro návštěvníky, ale i pro lidi, kteří tu žijí. Richarde, když dnes potkáte někoho, kdo říká, že turismus Praze jen škodí, co mu povíte?
4: Řeknu, že záleží, jak turismus nebo jak je turismus provozován, ale Praha má jednu obrovitánskou výhodu proti některým městům, že má řeku Vltavu. To znamená, že ty turisti se nesoustředějí na jednom místě, tak jako příklad prostě nejsou všichni na Staroměstském náměstí, na Karlově mostě a na hradě, ale můžou být i na Vltavě. To znamená, vlastně Vltava a lodě jsou přínosem pro naředění turistického ruchu.
3: Richarde, já vím, že vaše lodě ale nepohání jenom elektřina, ale všechny vás pohání taky nějaký sny a díky těm snům jste se dostali až tam, kde jste. Co tedy vás čeká teď v nejbližší budoucnosti, co chystáte?
4: Tak chceme předělat na elektriku stávající lodě, které máme, které jsou nový, vlastně postavený před pár lety, tak ty chceme všechny předělat, jakmile to půjde, tak je chceme předělat na elektrický pohon.
3: A poslední otázka, když se za pár let budou Pražané dívat na Vltavu, co by podle vás mělo být úplně normální?
4: No úplně normální je, že moderní technologie a spolu s historickým jádrem města můžou krásně fungovat vedle sebe. Že provoz lodí a všechno okolo tak vytváří dojem harmonie, klidu, je to výrazně příjemnější a šťastní turisté můžou městu pomáhat, ne ho zatěžovat, když se to bude dělat správně.
3: Hostem tajemství úspěchu na rádiu Impuls byl dnes naposledy kapitán vltavských elektrolodí Richard Vojta ze společnosti Prague Boats.
2: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. Hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
8: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme právě odstartovali totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá do konce prázdnin, ale přijďte co nejdřív, dokud je z čeho vybírat. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
2: Letní kino. Promítáme na rádiu Český impuls.

0: Posloucháte odpolední program Českého impulzu, za chvilku přivítáme Jitku Zelenkovou nebo Olympiky. A večer to se rozezní z našeho vysílání country muzika a nejenom ta, tak i folkové a trampské písničky. Vás bychom rádi pozvali, abyste usedli spolu s námi kolem pomyslného rádiového táboráku, ke kterému hrajeme všechny ty písničky. Mezi 19. a 20. hodinou připomínám čas. Český impuls, rádio pro radost ze života.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Máš, má ovečko, dávno spát, i píseň ptáků končí.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Přicházel s rosou každé ráno, na dveře psal mi, že je sám.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Například východ slunce a vítr ve větvích, a nebo píseň tichou, jak padající

si za nej nekoupíš. Jo, jo, karton na bůrek a taky porcelán. Jsem modrýma cibulkama, tapety parmazán. 5 kilo hráků, nebo džins.

0: Posloucháte odpolední vysílání Českého impulzu, jak je výhodné udržovat dobré vztahy s učitelem biologie, naznačí Miroslav Donutil za půl hodinky v pořadu Smějeme se s Alexandrem Hemalou. Honza Benešovský přeje dobré odpoledne a ještě posílám písničky z Vozu do hudební dvojice, protože dnes je to 57 let, co v Mladé Boleslavi začaly vyrábět takzvané stovky, legendární vůz Škoda 100. Jejich výroba skončila v roce 1977. Tak právě proto písničky z auta. Začne Marie Rotrová, ten vůz už jel, a potom Karel Hála, toulavý vůz. Mějte se moc krásně a zase zítra ve středu po 11. Naslyšenou.
1: Hudební dvojice a neb jako vejce vejci.

0: Cestou, lehce snou.
1: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
0: Parta jezdí tam a nákladňáky sem. Tři čumíci jdou rovnou za nosem.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 16.
2: Hezký den. Na Hracholuckách pojede zítra naposledy výletní loď. Provozovatel musí oblíbené plavby na přehradě na Plzeňsku letos předčasně ukončit kvůli suchu.
3: I když jeho česká plavební společnost chtěla udržet provoz,

0: Do Října loď vyjíždí letos naposledy teď v úterý a ve středu. V přístavišti v Tranském po Uhráze klesla voda tolik, že hrozí poškození. Nástupní můstek už je prodloužený a víc to nejde. Předčasné ukončení sezony znamená pro provozovatele, který plavby převzal letos, velké finanční ztráty. Pochvaluje si ale fanouškovskou základnu. Chataři i rekreanti loď za téměř 60 let provozu milují. Klára Fajstová, Radio Impuls, Hracholusky.
1: Příprava dálnice Českým rájem se vrací na začátek. Ředitelství silnic a dálnic musí znovu nechat posoudit dopady stavby na životní prostředí v cenném území. Původně se mělo začít stavět za 3 roky. Teď se dopočítá nejdříve s rokem 2033, spíš později. O trase a podobě silnice mezi Libereckým a Královéhradeckým krajem se diskutuje čtvrt století. Projekt přišel o posudek EIA, když bývalý ministr životního prostředí Petr Hladík zrušil projektu souhlasné stanovisko. Českým zemědělcům může pomáhat Agáta, česká umělá inteligence vytvořená přímo pro potřeby zemědělství. Usnadní farmářům plánování i zpracování dat. Pomůže jim třeba vybrat nejvhodnější plodiny nebo stroje. Agáta umí dělat různé typy analýz. Systém měl dnes premiéru na agrosalonu Zeměživitelka. Zatím Agátu testují desítky zemědělců v Česku. Kajakář Josef Dostal šetří síly. Olympijský vítěz bude na mistrovství světa v rychlostní kanoistice závodit jen na 500. Z kilometru se kvůli viróze odhlásil. Hlavní nadějí české výpravy v Polsku bude kanoista Martin Fuchsa. Startovat chce ve dvou individuálních disciplínách i na deblu s bratrem Petrem. 33-letý český reprezentant tak poprvé absolvuje na mistrovství světa 3 disciplíny. Závodní program startuje zítra rozjížďkami. Finálové jízdy jsou na programu od pátku do neděle. Zítra bude převážně deštivo s teplotami do 21 stupňů. Na jihu se může oteplit až na 23. Tolik zprávy a Jiřina Součková.
2: Český impuls. Smějeme se s Alexandrem Hemalou.
3: Přeji vám, přátelé, krásné prožití úterního odpoledne, pokud k tomu měrou alespoň malou můžeme přispět i my z Českého impulzu, pak samozřejmě budeme jen a jen rádi. O dobrou náladu se budou snažit za maličkou chvíli Miroslav Donutil a nebo Halina Pavlovská, ale také celá řada zpěváků. Tím prvním je Josef Laufer, který nám nabídne velmi hbitou písničku, při které se na plesech velmi dobře tančí, jmenuje se La Bamba. Pojďme na to.

0: Rádio Český impuls. České písničky 60. až 80. let. Celý den.
1: Oči do kořán a v těch očích tání vešla jsi do mých bran, já tě pozval dál, jenže od těch chvil

0: Tady je Český impuls a my vám, přátelé, hrajeme též v televizoru či mobilní aplikaci, a to jednoduše v té nejvyšší kvalitě. Jak už jsem říkal, naším dalším hostem bude Miroslav Donutil, který tentokrát zavzpomíná na léta, která prožil na střední škole. Tam prý potkal zajímavé kantory a protože pan Mirek má velmi dobrou paměť, tak na mnohé z nich si také dobře pamatuje.
1: Pro mě jedním z nejzajímavějších byl profesor, který nás učil biologii. Měl dceru a já se s tou dcerou dost dlouhou dobu, asi 3 týdny, významně přátelil. A jednoho dne jsem onu dceru doprovodil domů, do domácnosti pana profesora. Pan profesor nebyl doma, byla za to doma paní profesorová a ta si mě hned začala otypovávat. Říkala, kam jezdíte na dovolenou? Já jsem říkal, na Vranovskou přehradu. A vy tam máte nějakou chatičku? Já jsem říkal, ano, máme tam takovou. A to je vaše chatička? Ano, to je naše chatička. A jak tam jezdíte? Říkám, no autem tam jezdíme. To je vaše autička? Říkám, ano, to je naše autičko. Tak pojďte na kávičku. Tím mě de facto přijala do rodiny a já jsem věděl, že už si můžu trošku víc dovolit. A ve chvíli, kdy mě zvala na tu kávičku, se objevila postava pana profesora na scéně. Že jo? Ten nečekal tohodle blba, který měl 3 a 4 z biologie doma. On vůbec nechápal důvod mé přítomnosti. Ale než to stačil vůbec pochopit, tak paní profesorová to rázně utnula a řekla, ani se nevyslíkej, umí schody. A profesor, což pro mě byla dosti silná satisfakce, zakleknul a začal drhnout ty schody. A ještě než je drhnul úplně nejvehementněji, tak na mě tak pokynul a říkal, prosím, já jsem přišel, když zařídíš, že dneska večer budu moct vypadnout někam ven, tak tě zítra vyzkouším, z čeho budeš chtít. Já jsem říkal, dobře, já to zkusím. A šel jsem nahoru a říkám, paní profesorová, víte, my máme dneska takový večírek se třídou a byli bychom rádi, aby tam pan profesor byl s náma. Vy byste byli rádi, aby on tam byl s váma? A říkám, no a proč? No tak on je takový sympatický. On je sympatický, no. Šešmada, to slyším poprvé. To. Čím je vám, prosím vás, sympatický? No tak všeobecně, všeobecně. Do kolika to máte? Říkám, tak do 10, do 11, v 9 tak je doma. Tak jsem šel za tím panem profesorem, oznámil jsem mu to, že může být v 9 doma, on jásal, že jo, odešel, byl šťastný, šel hrát karty a druhý den já jsem přišel do hodiny biologie a on tam předstíral takový divadýlko, otevřel ty lejstra a ty tam v tom listoval a říkal, tak koho pak jsme tady dlouho neměli? No, Donutil tady dlouho nebyl, tak pojď chlapče. My jsme si to sem zapomněli říct, domluvili, že to budou Láčkovci, z čeho mě vyzkouší. Já přišel k té tabuli, postavil se tam, čekal jsem a on mi říká, prvoci. Já na něj koukal, on kouká na mě, ty jsme na sebe dělali chvilku takovou pantomimu, já nevěděl co, on taky nevěděl co, říká, pojď sem, co se stalo? Říkám, co jste říkal, Láčkovci? Ježišmarja. Čeče, promiň, odstup. Tak já jsem odstoupil a on říká, a to by se ti to odpovídalo, prvoky, viď? Láčkovce mě řekneš.

0: O tom, že jsou sehraní, budou za maličkou chvíli zpívat Pavel Horňák a Michal David. To bylo v dobách, kdy oba spolupracovali s panem doktorem Janečkem, který řídil soubor Kroky. No a poté to bude první dáma našeho šanzonu Hana Hegerová a její Čím dál tím víc. To vše na českém Impulzu, rádiu pro radost ze života.
1: Český Impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
1: Za mostem v úzké ulici je krámek z dálky vonící. Meduňkou, rdesnem, s kořicí, ale hlavně
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: tom, že amor je magor, nám krásné svědectví podala Lucka Bílá. No ale teď tu máme paní Halinu Pavlovskou, která tentokrát radí, jak přežít žárlivost. Co si budeme povídat, vlastnost je to velmi nepěkná, která ničí toho, na kterého se žárlí, i toho, kdo žárlí. No, prý nejlepší zkušenost, jak tvrdí paní Halina, je osobní zkušenost. Tak si to pojďme poslechnout.
1: Ten je tak žárlivý, že ona se s ním bojí dívat i na televizi. On totiž sleduje, jak se ona dívá na herce a mučí jí dotazy, zda by eventuálně herci dala. Přítelkyně se nedávno opozdila, šla z práce a protože chtěla zabránit scéně, tak pro jistotu hned ve dveřích volala. Dneska udělám tvoje nejoblíbenější jídlo, budou škubánky. A manžel se na ní vrhl a sfackoval ji. Dohra byla u doktora a muž tam docela vážně tvrdil. V tu chvíli, jak řekla, že mi udělá škubánky, tak mi bylo jasný, že jde od milence a že jemu už dala naše maso. Má další rada pro přežití žárlivosti proto zní. Nevina nikoho nezachrání. Nikoho nezachrání ani nebezpečí. Jeden můj kamarád na venkově měl hysterický záchvat žárlivosti, protože si všiml, že když hasili jejich stoh, tak jeho žena stála obzvlášť těsně vedle traktoristy. Jeden můj známý odešel z domova. Truchlil. Všiml si totiž, že jejich jezevčík se přátelsky choval k instalatérovi. A bylo mu tedy jasné, že instalatér spí s jeho ženou. Jak přežít žárlivost? Má rada zní, pomohou vám lži. Po návratu ze služební cesty mé sestřenici její manžel řekl. Musel jsem spát se sekretářkou v jednom pokoji, protože to při rezervaci spletli a v hotelu nebylo jiné místo. Má sestřenice nejdřív řvala. A snad mi nechceš namluvit, že jsi s ní nic neměl. A pak se sestřenice vzpamatovala a dodala. No vlastně, je to možné, protože víš, jak jsi byl pryč, tak jsem se přes noc zdržela u šéfa, no a taky mezi náma nic nebylo.
2: No tak pojď zapel!
3: Tu podlahu už fakt musíme vyměnit.
2: Tak dobře.
3: Letní výprodej v Brno končí 31. srpna.
4: Výhodně pořídíte PVC, vinyl, koberce i umělé trávy.
3: Zastavte se ještě dnes v nejbližší prodejně Breno nebo na breno.cz. Podmínky akce u obchodníka.
4: Breno. Podlaha dělá domov.
5: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit mín starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
6: Už zase došel? Tvůj krém, šampon či parfém? Na Alze máš kosmetiku i drogerii pohromadě, vůně, péče o pleť i vlasy, zubní pasty i čistící prostředky. Do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Alza

z nás vrtivčího klíra. Nikdo má pletky rád, já radši sklenici vína.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 17.
1: Hezký den. Studující rodiče na rodičovské mají nárok na hlídáčkovné. Dávka odpovídá třetině minimální mzdy. O peníze se dá zažádat elektronicky přes systém Jenda. Letos se bude měsíčně vyplácet téměř 7,5 tisíce korun. Jak informoval úřad práce, dávka je pro rodiče do 26 let, kteří poprvé studují vysokou nebo vyšší odbornou školu. Slovenská policie překazila žhářský útok na továrnu na výrobu dronů. V případu stíhá 3 cizince. 2 z nich byly zadrženi na Slovensku, další pak v Německu. Policisté při zásahu zajistili kromě jiného větší množství zápalného napalmu, nářadí a mobilní telefony. V době připravovaného útoku by v objektu na východním Slovensku mohlo podle policie být až 70 zaměstnanců. Most vrací ke školám dopravní omezení. Jde o znovu zavedení omezené rychlosti, což během prázdnin neplatilo. Podle Dušana Valenty už technické služby vracejí značky. Na vybraných místech spouštějí radary.
2: Zdravím z Mostu, kde se s koncem prázdnin mění pravidla u škol. Vracejí se omezení hlavně rychlosti a někde také parkování. Místo 50 bude v ulicích, kde se pohybují děti, znovu běžná 30. Na její dodržování dohlédnou nejen radary, ale také hlídky strážníků. Rozhodně přitom nejde o pokuty. Město především chce, aby řidiči zpomalili a jezdili opatrně. Od prvního dne školy se proto do mosteckých ulic vrátí také dobrovolníci, pomáhající dětem s přecházením. Dušan Valenta, Radio Impuls.
1: V Moskvě přistál nákladní Boeing amerického letectva. Transportní letoun dnes dopoledne dosedl na letišti Vnukovo. Důvod příletu do Ruska ani jeho náklad a pasažéři nejsou známé. Uvádí to server Novinky.cz. Boeing v sobotu odstartoval z letecké základny v americkém New Jersey. Jedná se o těžké vojenské transportní letadlo, určené k rychlému přesunu vojáků, vybavení a nákladu. Zítra bude převážně deštivo s teplotami do 21 stupňů. Na jihu se může oteplit až na 23. Tolik zprávy a Jiřina Součková.
0: Český impuls. Smějeme se s Alexandrem Hemalou.
3: Ano, děkuji, to tedy byla zpravodajská relace a my jedeme dál. Před námi je ještě necelá hodinka zábavného pořadu Smějeme se, kterou odstartují Petra Zámečníková a Jiří Strnad písničkou Lítáme v tom. A pak nastoupí skupina Katapult a jejich blues. To vše na Českém impulzu, kde se rádi vracíme k písničkám, které nám dříve narozeným dělali radost v 60. 70. a 80. letech.

0: Jsme na Českém impulzu a ledit nás, přátelé, můžete i na svém internetu www.českyimpuls.cz. Víte, jak se v případě potřeby zbavit svého soka v lásce? Tak pan Jiří Sovák jednoho krásného dne v Hovorech H poradil Miroslavu Horníčkovi, že k tomu je potřeba plnovous, kbelík horkého klihu a trošku šikovných rukou.
1: Jirko, ty jsi jezdil moc často jako umělec, voják.
2: Jako voják, umělec. Spíš,
1: jako voják, umělec.
2: Když je voják, musí být umělec.
1: Ano. Že jsme spolu sloužili v armádním uměleckém souboru.
2: Jako v Auzu.
1: V Auzu, ano. A vzpomínám si, že jsi jednou narazil někde, já jsem s váma nejezdil, protože já jsem nebyl ani voják, ani umělec, já byl písař, jak víš.
2: Já jsem výborný byl... písař.
1: Ano. A já jsem...
2: Dneska se vyprávěl o tvém písmu při táborových ohních.
1: Ano. A ty jsi jednou na jednom zájezdě, já nevím, co jste to hráli za kus tenkrát, s čím jste to jezdili.
2: Já taky už ne. Myslím, že to bylo z trna do dne, nebo z jedna do tmy, já nevím.
1: Tak nějak, ano, něco takového jste hráli, já jsem v tom nebyl obsazen a ty jsi na jednom zájezdě zažil takového nějakého, já nevím, jestli to byl kouzelník, nebo...
2: Loutkář, jo, myslíš, ano, ano. To byl loutkář a měl neobyčejně dlouhý fousy.
1: Plnovous.
2: Plnovous bych tak přímo řekl. A to taky jezdil, on se nějak přifařil, už nevím, ta administrativní spojka, jaká byla, jak se k nám dostal. A on hrál pro děti vždycky odpoledne. Mě to zajímalo, protože jednak jsem si říkal, tak je to hezký, tak pro děti hrát, jo, a jsem byl entuziasta takových věcí, jak jsem si šel sednout jednou takhle mezi ty děti a díval jsem se na ty loutky, jak nám tam mládež a tohleto, to nejvlastenectví. A teďka najednou slyším, oni vůbec neměli knížky, mluvili blbosti z hlavy. Kašpárek povídá, Šmidra, a si pak si čistí zuby Kašpárku. A Kašpárek má to řekl, a kdybych na to bral peníze? Já jsem odešel okamžitě pryč a byl jsem z toho velice roztrpčen. A nějak se to... Jak to obyčejně bývalo. Večeru nějak se to tak nějak, že byla sedánka, něco se pilo, já jsem taky něco
1: vypil. Rybízovej mošk, patrně.
2: No, tak skvašenej.
1: Ano.
2: Skvašenej. Tenkrát ještě byl skvašenej.
1: Ano.
2: A mě napadla šílená myšlenka. Nechal jsem si ohřát klích v kuchyni.
1: Klích?
2: Ne polivku, klích. Klích.
1: Ty máš rád klích, ne?
2: Ne, já to nechtěl na jídlo, ale tak se to dověděli prostě kolegové, říkali, pozor, Sovák si nechává v kuchyni ohřívat klích. A já měl tuhle myšlenku.
1: No.
2: Šel jsem s tím klihem nahoru, kde ve 13. myslím, pokoji bydlel tenhle ten uličník, fousatej. A já, tam mě chytli. Co, já vám, mládenci, nechte to na mě, je to naprosto zaručená věc a hlavně právně nepolapitelná. Protože jak lze usmrtit takového przniče našich dětí? Beztrestně, jediná možnost. Jak leží, vyndáme mu vous, naklihujeme, molíme úplně do jehly, počkáme, až stvrdne, a pak ho prudce zbudíme. Jak se posadí, probodne se.
1: Já jsem mockrát tuhle historku o tobě vyprávěl a vždycky říkám, je moc lidí, který by to napadlo, ale je jediný, kdo to provede. Rozumím.
3: Hudební kalendář Českého impulzu.
4: Někdy má osud jiné plány nejenom s lidmi, ale také písničkami. Vyprávět by o tom mohl Lešek Semelka u písničky Šaty z šátků.
5: Světlo zháří.
4: kdo si tuhle písničku u Leška objednal, proč ji nakonec nespíval a jak velké ztráty byly vykompenzovány úspěchem tohoto songu, se dozvíte v hudebním kalendáři tuto středu o 11:30. Těší se na vás Lešek Semelka a Zdeněk Sekanina.
3: Český Impuls. Rádio pro radost ze života. Letní kino. Promítáme na rádiu Český Impuls.
5: Mám ploché nohy po tetě a fantazii po svém strýci. Už dlouho šlapu po světě a nevím, co mám o něm říci. Kdysi jsem sníval o Nilu a pak se plavil po Vltavě. Já věřil spoustě omylů a dodnes nemám jasno v hlavě, nemám jasno v hlavě.

starý pane, já citově jsem založen, při smutných filmech slzy roním a měl jsem taky málo žen. Teď už to asi nedohoním, už to nedohoním.

0: Rádio Český impuls. Hrajeme na chytrém telefonu.
1: Stůj. Ještě rozhlídni se kolem. Tenhle pokoj bude sám. Ještě pobuď s tímhle stolem. Sedni na okenní rám. Ještě jednou otoč světlem, abys prohlídla svůj kout. Ještě pohlaď tátu v betlém, s kterým nikdo nesměl hnout. Ještě pohled, jak se tenčí v kalendáři počet stran. Škoda jen, že nejsi menší, že jsou okna do kořán. Motýl zvenčí, dovnitř vlít, můžeš zůstat.

ten vlídnej tón. To snad nebyl vlastní táta, to snad vůbec nebyl on. Jak ta rána

0: Na Českém impulzu se rádi vracíme k písničkám, které nám dělaly radost v 60. až 80. letech. Petra Janů v té době byla mnohonásobnou zlatou slavicí a píseň Jsme stálí naspívala spolu s Jirkou Barešem. A pak už to bude svatovický chrám, kterým nás provede Václav Neckář.
1: Televizní tipy Alexandra Hemaly.
0: Byť je snímek Osobní strážce uváděn jako thriller, mám spíše dojem, že Projemné dámské duše je to romantika téměř na druhou. Připomenout si ho můžete dnes ve 20 hodin, kdy Frank Farm se stane osobním strážcem slavné černošské zpěvačky, které přišlo několik výhružných dopisů. Vždy svou práci dělá svědomitě, tak ani tentokrát mu nepřišlo na mysl, že by se do své zaměstnankyně mohl zamilovat. Ale stalo se. Osobní strážce je tu ve 20 hodin na Nova Cinema. Do dosti zajímavého módu se pak dostanou diváci inspektorky Candice Renoirové, která dnes večer v nemocnici bojuje o holý život. Opustila své tělo a na práci lékařů se dívá z výšky jako duch. Také název dnešní epizody možná trošku s jejím současným stavem souvisí. Zní, jediný člověk schází a svět se zdá lidu prázdný. A začíná ve 20.10 na ČT1. No a duchařské to zdá se bude i s mimořádnou Martou. Ta vyšetřuje vraždu hraběnky Erdebachové, ale potíž je v tom, že její nehybné tělo z rakve zmizelo. Co bude následovat, uvidíte v pokračování nazvaném 55 kilo ve 20.20 na Nově. Přeji hezký večer.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: vyhraje Český impuls.
1: Tam, kde zem duní, kopyty stá.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
1: Není nutno, aby bylo přímo veselo.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Jednoho krásného dne se Miloslav Šimek a Zuzana Bubílková pustili do vod jim zcela neznámých, například do reality show. A také hledali, jakou by v těchto pořadech, v tomto typu pořadu vlastně mohli mít oni roli. No to už se vracíme k jejich politickému harašení. To dnešní bylo natočeno již před čtvrt stoletím, ale já věřím, že tam najdete podobnost s dnešní dobou. Tak ještě jednou přeji hezký večer a zítra se budu těšit na shledanou.
1: Pane Šimku, víte, co je to reality show?
2: Samozřejmě, reality show, to vím, to je moderní hodně teďka v cizině, hlavně v televizi se to uvádí. No, reality show je například, když dva manžele v Praze si jdou koupit byt, jedna plus jedna zjistí, že stojí přes 2 miliony. Tak to už vím, jak by se taková reality show dala zakončit.
1: Yeah.
2: Hádanko, jestli pak víte, kdy mají politici úplně prázdné ruce?
1: Nevím, kdy.
2: Kdy vemou rozum do hrsti.
1: V podstatě máte pravdu, reality show je zábavná show, kde za pomoci provokativního redaktora o zábavu se starají normální občané tím, že reagují na nečekané situace.
2: Ano, například.
1: No.
2: Taková nečekaná situace nastane, když Cyrila Svobodu, jo, postavíte mezi sociální demokraty a ODS, aby si vybral. Tak víte, na co se změní Svoboda?
1: Ne.
2: Na kyvadlo. Ten lítá od strany ke straně a neví, co by kde by.
1: No, to máte pravdu. A když se od čtyřkoalice zavolá na kobereček a zeptá se ho, ať to vysvětlí, tak všechno popře.
2: Ano, tohle mi připomíná mýho kamaráda Honzu Votavu, ten tvrdí, že není pod pantoflem. Já mu vám co vykládáš, prosím tě, jsem u vás minule byl, se tu a manželka na tebe jenom trošku zařvala, už si zalít pod postel. A to jsem zalít. Ale všim si si, jak za chvíli jsem drze vykukoval?
1: Já vám vysvětlím princip reality show na konkrétním příkladu, který zazněl 1. srpna v televizních novinách. Občan se od moderátora právě dověděl, že jeho obec je tak zadlužená, že musí prodat dokonce kapličku, aby měli z čeho splácet dluhy. A reagoval následovně: kurňa, tak to už je kapličku chtějí prodat a já jsem v ní křtil syna, tak ať si ji strčí do žiti.
2: To je jako do prdele. No ne, no. To si nevybral dobře, to nejsou zrovna volné skladovací prostory. Tam už se kaplička nevejde, protože tam už jsou všechny kampeličky, víte, nějaký banky. Teď každý občan tam posílá druhý občana. Tam je České republice narváno.
1: A víte, že já bych chtěla moderovat takovou první českou reality show?
2: No, proč ne? Teď vás rádi vemu. Já jsem čet, že moderátoři reality show mají být nepříjemné osoby. To vy splňujete na 160%.
1: A vy byste mi dělal takovou občanskou oběť, co říkáte?
2: Když poprosíte, možná. Proč myslíte, že bych se na to hodil?
1: No, já jsem se minule dívala na tu nejsledovanější reality show v USA, Jerryho Springera. A tam teda chodí děsný ksichty, tam byste zapadl.
2: Myslím vás, já už byl krásný dítě v porodnici, než mě vyměnili.
1: Aha. Když se tak na vás dívám, vy byste si nechal kvůli show businessu dělat plastiku?
2: Proč ne, kdyby byl čas a peníze? No, ale rozhodně bych si nenechal předělat obličej. Protože já jsem sklerotický a ráno u zrcadla bych se taky nemusel poznat.
1: No tak co byste si, prosím vás, nechal předělat, když ne?
2: No, no. Počkejte, no. No, hruď, v první řadě hruď.
1: Hruď?
2: No. Protože já jsem zimomřivej, víte. Já strašně závidím ženám, to je pořád, že my diskriminujeme ženy. Ženina, já jim závidím, že můžou nosit podprsenku. Fakt. Já jsem zimomřivej a mě prostě tahne na bradavky. Jo? Já jsem to tuhle zkoušel si vzít. To se nemá na co mu držet. Takže já bych prostě chtěl být jako Arnold.
1: Arnold Schwarzenegger?
2: Ne, Schwarzenegger. Arnold Schwarzenegger, ten má dobrou postavu.
1: Arnold Schwarzenegger.
2: No a co?
1: S touto hlavou.
2: No a proč ne? Hlavička je menší, ale i žížala může být svalnatá, ne? Kromě toho já jsem sokol, to ale opravdu já od mládí jsem cvičil v Sokole. A já bych ještě chtěl cvičit na všesokolském sletu, jenže víte, kde se konají? V Praze na Strahově. Byli jste tam někdy? Tam je vítr, tam je meluzina, copak já tam můžu cvičit, postavit se tam s tímhle hrudníčkem? Vždyť bych byl první sokol, který o sletu ulít.

0: rychle hraje Český impuls.
1: Páni a paní, vím, jak se ruší žál. Já tíhnu duší, jen klejny karneval.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Vezli by jsme spolu, spadli by jsme dolů, byl by konec všemu.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 18.
3: Pěkný večer. Krajský soud v Plzni dnes potrestal bývalého děkana. Ten podle soudu přiznával studentům neoprávněně vysoká stipendia a pak si je od nich nechával vyplatit. Soud dnes potvrdil někdejšímu děkanovi Západočeské univerzity podmíněný trest, pokutu a zákaz činnosti. Univerzitě má navíc zaplatit 765 tisíc korun jako způsobenou škodu. Rozsudek je pravomocný. Školy se začaly plnit učiteli. Prázdninám už podle našeho zpravodaje Jana Čady dochází dech i na Slovácku. Honzo, hezký den.
4: Dobrý den přeji. Továrny na jedničky na Slovácku už opravdu ožili výrobci zmíněných pěkných známek. Žáci za týden, učitele dnes třeba na základní škole sportovní v Uherském Hradišti. Dlouholetý pan ředitel Milan Melichárek hlásí přímo transfuzi nových tváří. Dnes nastupují 4 noví učitelé, 1 vychovatelka, 2 asistentky, asistentky pedagoga a také 2 hodně ceněné uklízečky. Tolik změn pan řídící za léta praxe údajně nepamatuje.
3: Nová databáze mapuje bezbariérovost škol. Informace pomohou rodičům dětí s handicapem s výběrem zařízení. Za přehledem stojí iniciativy Výtahy do škol a Asociace paraplegiků. Do databáze na platformě Vozejk Map mohou přispět informacemi samotné školy, ale také žáci a rodiče. Zatím zahrnuje víc než 500 škol. Nově vznikající databáze má především pomoci rodinám vozíčkářů, aby nemuseli znovu zjišťovat to, co už někdo zjistil před nimi. Cílem je vybudovat ucelenou databázi škol od mateřských po vysoké. Angažmá na volejbalové mistrovství Evropy bylo pro naši nahrávačku

0: překvapením. Pavla Šmídová se chystala na šampionátu fandit českému týmu z tribun. Shodou okolností do něj ale vstoupila jako první nahrávačka. Šmídová je podle svých slov vděčná, že mohla obléknout národní dres.
1: Když jsem to dozvěděla, že bude mistrovství v Brně, tak jsem říkala, super akce pro Brno, půjdu se podívat na holky, podpořit je a vidíte, jak to dopadlo. Jsem na opačné straně, ale jsem za to strašně ráda. Pro každou z nás tady je to takový malý doma, ale pro mě obzvlášť, protože to je v Brně. Jsme strašně rádi, chodí strašně moc lidí, fandí, pozbuzujou, je to super atmosféra.
0: České volejbalistky i se Šmídovou dnes nastoupí proti Ukrajině. První podání je v hale na brněnském výstavišti, čeká v 19 hodin. Zítra přinesou mraky i déšť nebo přeháňky, během odpoledne a večera čekáme ubývání srážek a prosadí se víc sluníčko. Naměříme do 22 stupňů, v jižní části území bude až 25. Tolik zprávy a Lenka Svobodová.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Dneska už mě fóry nějak nejdou přes spisky. Stojím s dlouhou kravatou na bedně od whisky.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Mám už tváři sní, to léta můžou být.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

když obchodník má v erbu krám. Tak trosečník má s prken prám. A vězeň mívá v erbu mříž a křižák štít a na něm kříž. Ale co bych asi já erbu měl mít? Jsem starý klaun,

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 19.
1: Pěkný večer. Pyrotechniku na stadionech by si fanoušci mohli do budoucna pečlivěji rozmýšlet. Její použití by místo přestupku nově mohlo být trestným činem. Po dnešním jednání pracovní skupiny bezpečí na stadionech v Poslanecké sněmovně to novinářům řekl ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný. Podnět podle něj vzešel z fotbalového prostředí. Novinka by měla zajistit i povinnost pro Národní sportovní agenturu, která by musela zřídit bezpečný digitální registr osob vyloučených z fotbalových utkání. Návrh by chtěla koalice do legislativního procesu předložit v září. Oprava Benešova mostu přes Labe v Ústí nad Labem potrvá déle. Hotovo má být až v květnu 2027 a rekonstrukce bude i dražší. Podle krajského radního pro investice Jiřího Fedorišky stavbaři narazili na záležitosti, které nebyly v projektu.
2: Nejdůležitější je, že pod opěrou tady na té ústecké straně toho mostu vede zatrubnění Stříbrnického potoka. A v průběhu přípravy bourání té opěry a její nové výstavby se zjistilo, že to zatrubnění je v havarijním stavu.
1: O půl roku se posunulo i samotné zahájení stavby. Kvůli generální opravě Benešova mostu v Ústí nad Labem platí od loňského dubna ve městě řada dopravních omezení. Motoristům je k dispozici pouze Mariánský most přes Labe. Chodci můžou využít dočasnou lávku. Na Hracholuskách pojede zítra naposledy výletní loď. Provozovatel musí oblíbené plavby na přehradě na Plzeňsku letos předčasně ukončit. Důvodem je sucho.
3: I když jeho česká plavební společnost chtěla udržet provoz do října, loď vyjíždí letos naposledy teď v úterý a ve středu. V přístavišti v Transkempu u Hráze klesla voda tolik, že hrozí poškození. Nástupní můstek už je prodloužený a víc to nejde. Předčasné ukončení sezony znamená pro provozovatele, který plavby převzal letos, velké finanční

0: ztráty. Pochvaluje si ale fanouškovskou základnu. Chataři i rekreanti loď za téměř 60 let provozu milují.
1: Na jednání do Moskvy přicestoval šéf americké CIA. O pohybu ředitele ústřední zpravodajské služby Johna Radcliffa informují americká média s odvoláním na zdroje obeznámené se situací. Zpráva přichází poté, co dnes na moskevském letišti viděli americký vojenský transportní letoun a kolonu amerických diplomatických vozidel. Zítra se budou mraky se sluníčkem o oblohu přetahovat, místy se objeví občasný déšť nebo přehánky. Později bude ubývat mraků i srážek. Nejvyšší teploty budou mezi 17 a 22 stupni, v jižní části území naměříme až 25. Tolik zprávy a Lenka Svobodová.
2: Český impuls. Hrajeme vám country, folk a trampské písničky.
3: V řadě za sebou tři čumíci jdou, vťápají si v blátě cestou necestou. Kufry nemají, cestu neznají, vyšli prostě do světa a vesele

0: co vaše peníze? Pracují taky? U XTB mohou. Klidně, stabilně. Pro vás. Krok za krokem. Investici za investicí. Nezáleží, z kolika začnete. Vy máte svou roli. Nechte peníze, ať se hrají, tu jejich. Své peníze si tvrdě vyděláváte. Teď je nechte pracovat pro vás. XTB. Kde vaše peníze pracují?
1: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
2: No tak pojď zapel!
3: Tu podlahu už fakt musíme vyměnit.
2: Tak dobře.
3: Letní výprodej v Brno končí 31. srpna.
4: Výhodně pořídíte PVC, vinyl, koberce i umělé trávy.
3: Zastavte se ještě dnes v nejbližší prodejně Breno nebo na breno.cz. Podmínky akce u obchodníka.
4: Breno. Podlaha dělá domov.
5: Český impuls.

Představte si Pepu v dřepu, v Adamově rouše a mrňavýho kocoura, jak do zadku ho kouše. Zatěl drápek a trchlápek, vymrštil se jako drátek, hlavou břinkvo umyvadlo, tím to pro něj všechno zvadlo na mě.

0: představili Pepu v dřepu, Adamově rouše a mrňavýho kocourek do zadku ho kouše. Zatěl drápek a ten chlápek vymrštil se jako drátek, hlavou břínko umyvadlo, tím to pro něj všechno zvadlo, vo humor je připraví, trest za újmu na zdraví.
1: Každý večer v rytmu country. Rádio Český impuls.
2: Já už co batole, rád jezdil na kole,

ptáci mi zpívají ve vůni rozkvetlých lip. Den je tak slunečný, já myslím na slečny,

0: Rádio Český impuls.
1: Hraje ve vašem televizoru.
2: Je to trest, trest, že tě vůbec znám. Máš úsměv manekýny z magazínu, který léta odbírám. Je to šok, šok, že mě ráda máš. Jak jsem vyrozuměl z psaníček tvých, co mi posíláš. Já se k tobě dívko nehodím, dlouho spím a do diskoték

zábavu a žít se dne na den pro slávu. Co s tím? Jsem muzikant, tak na kytaru utrnkám. A zítra zas budu jinde hrát. Už mi prostě není 20 let, hraju blues, blues dnes naposled. A pak budu muset dál odkráčet, jak s tím. Je to trest, trest, že tě vůbec znám. Máš úsměv manekýny z magazínu.

jsem muzikant, tak na kytaru tu drnkám. A zítra zas budu jinde hrát. Už mi prostě není 20 let.

0: vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na Toyota.cz.
2: Český impuls.

vlastně krásně, psal jsem jenom básně, že už nikdo nevydá, je to teď vidím jasně. Já jen celý léta dlouhý, byl jsem plný touhy.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 20.
1: Pěkný večer. Češi podporují zákaz energetických nápojů dětem. Mladším 16 let by je nejradši zakázalo 8 z 10 dotazovaných. Vyplývá to z průzkumu organizace Ministr zdraví. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch uvedl, že takové omezení podporuje a ve sněmovně vzniká napříč politickým spektrem návrh na tuto regulaci. Na trhu je asi 200 typů těchto nápojů obsahujících kofein. Zastánci omezení argumentují třeba rizikem nadváhy a obezity, vysokého krevního tlaku, nadměrné zubní kazivosti, depresí, zrychleným tepem srdce a dalšími zdravotními problémy. Omezení podpořili i zástupci učitelů nebo dětský ombudsman. Nad Chebem se chystá letecká show. Poslední srpnový víkend se tam ponese ve znamení historických i akrobatických letadel. Na dvou strojích se tam představí i pilot a mistr světa Martin Šonka.
2: Poletím každý den dvakrát, jednou poletím na Zlínu 242. Děláme na těle letadlech základní výcvik pro vojenské piloty na Univerzitě obrany, takže na tomhle stroji začínají. Bude to taková hladnější akrobacie v porovnání potom s tím mým druhým vystoupením, které je na X-3 300 SR, jedním z asi nejlepších akrobatických letounů na světě v současnosti.
1: Letecká podívaná na chebském letišti začíná v sobotu 29. srpna v 9 hodin dopoledne. Základní lístky vyjdou dospěláky na 400 korun, děti do 12 let mají vstup za 100 korun. V americkém státě Nevada se nebezpečně šíří požár Hawk. Plameny ničí přírodu i domy, desítky tisíc lidí se museli evakuovat. Hasičům se zatím nepodařilo dostat požár pod kontrolu. Situace na místě je kritická.
3: Hoří v blízkosti oblíbeného města Reno. Evakuovat museli už i dvě nemocnice. Guvernér státu vyhlásil stav nouze a do akce povolal Národní gardu. Plameny pohání silný vítr o rychlosti 60 km za hodinu. Ohrožené jsou hustě obydlené oblasti. Situaci začaly komplikovat výpadky proudu a uzavřené dálnice. Evakuační centra začínají být přeplněná. Úřady potvrdily, že za katastrofou stojí lidská nedbalost.
1: Česká královna tenisové čtyřhry má ve sbírce cenný skalp. Kateřina Siňaková se svým parťákem Henrym Tatenem porazila hvězdné duo Djokovic-Sabalenková. Po vítězství postoupila česko-britská dvojice do čtvrtfinále grandslamového US Open. Zítra musíme počítat s deštěm nebo přeháňkami. Během odpoledne a večera může mraků ubývat a čekáme postupně i méně.

0: Mě srážek. Naměříme kolem 20 stupňů, v jižní části území bude až 25. Tolik zprávy a Lenka Svobodová.
1: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

0: Zaspívejte si s námi. Český impuls. České písničky na váš večírek.
1: Jarmila vždycky mi radila, abych pracovní dobu dodržel. Dneska mě, ale náramně, táhlo domů a tak jsem prostě šel. Jarmila má totiž dneska narozeniny, proto jsem dnes přišel dříve o 2 hodiny. Na stole sklenice, smích slyšet z ložnice, v předsíni stojí pánské střevíce. Vytahuji saktovky květiny, uvažuji, kdo asi přijel z rodiny. Typuji nejspíše na strýce, kdo jiný měl by přístup až do ložnice. Kdo jiný než strejda z dědiny. Vzpomenu si na Jarmilu, nejsem jediný. V ruce mám kytici, už stojím v ložnici. Vidím, že nevymřem po přeslici. Kde pak jejda, není to strejda. Františku, ty máš boty úplně jak on. Přičemž nechávám prostor úvahám, vyhledávám optimální tón, kterým bych oba dva jednak pohanil, přitom abych nikoho slovem nezranil. Takže jsem chvíli stál, pak říkám krucinál, tebe bych soudruhu tady nehledal. Dodnes mě mrzí, že jsem byl drzý a že jsem pracovní kázeň porušil. Dřív než o hodinu vypnul jsem mašinu, čímž jsem rozdělanou práci přerušil. Oba si mě postavili na kobereček, to jak zle mi vyčinili, nedal jsem si za rámeček. Z nevěry nedělám závěry, mrzí mě, že jsem u nich pozbyl důvěry.

Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 21.
1: Zemřela legenda americké country hudby Dolly Parton. Zpěvačce, autorce písní, herečce a filantropce bylo 80 let. S odvoláním na rodinu umělkyně informují o jejím úmrtí světové agentury. Dolly Parton ještě minulý pátek poskytla aktuální informace o svém zdraví a podle magazínu People potvrdila, že její stav se zhoršil po smrti manžela Carla Deana v březnu loňského roku. Dolly Parton se narodila v lednu 1946 v Tennessee v chudé farmářské rodině. Za 6 desítek let své kariéry natočila na 50 studiových alb, prodala přes 100 milionů nosičů a složila na 3000 písní. K těm nejznámějším patří Jolene nebo I Will Always Love You. Byla držitelkou několika cen Grammy a zahrála si také v několika filmech. Agrosalon Zeměživitelka letos přitáhl méně lidí. Meziročně klesla návštěvnost o víc než 8 tisíc návštěvníků, když dorazilo 124 404 osob. Loni byla nicméně návštěvnost veletrhu největší za posledních 22 let. Mluvčí Českobudějovického výstaviště sdělil aktuální čísla agentuře ČTK. Letošní 52. ročník byl zaměřený na inovace. Během veletrhu se odborníci i návštěvníci seznámili s nejnovějšími stroji, samostatně fungujícími technologiemi, drony nebo umělou inteligencí. Hranice u Aše a Saský a Dorf dokončili společnou cyklostezku. Vede po zaniklé železniční trati a měří skoro 10 kilometrů.
2: Česko-německá cyklostezka láká na bývalé drážní objekty. To hlavně v Sasku. U nás ze železnice skoro nic nezbylo. A je koncipovaná nejen jako spojka mezi státy, ale i jako výletní trasa pro méně trénované cyklisty. Námaha nehrozí, kopce tu nejsou. Krajina, kterou cyklostezka vede, bývala na obou stranách nepropustnou divočinou. Teď se to především za peníze z Evropské unie mění. Dušan Valenta, Rádio Impuls.
1: Hodonínská zoo zítra otevírá nový vodní ráj. Pavilon akvárií nahradil původní objekt z 80. let, který před 5 lety poničilo tornádo. Ředitel zahrady Jiří Inger rozhodně nechce zůstat jen u toho.
3: Je to takový první krůček naší plánované modernizaci postupné naší zoologické zahrady. Pro nás je to za poslední roky jedna z nejvýznamnějších investičních staveb. My jsme tady pro zvířata v posledních letech neměli možnost nic tak významného udělat.
1: Dominantou vodního pavilonu jsou dvě nová akvária, do kterých se vejdou zhruba 2000 sladkovodních ryb a 35 druhů. V přízemí budovy je expozice pro veřejnost. Druhé patro patří technologiím, skladům a zázemí pro chovatele. Zítra čekáme hlavně mraky, ty budou i přeháňkové nebo dešťové, postupně může srážek ubývat a sluníčko se prosadí víc. V jižní části území můžeme naměřit až 25 stupňů, jinak bude většinou mezi 17 a 22. Ze zpráv je to všechno, hezký večer vám přeje Lenka Svobodová.
0: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 22.
1: Sněmovna se ke sporné novele vrátí zítra ráno. Večer přerušila opětovné projednávání sporné vládní novely k veřejným rozpočtům po vetu prezidenta Petra Pavla. Ke slovu se zatím dostal jen předseda klubu opoziční TOP 09 Jan Jakob, který na poslance naléhal, aby předlohu zamítli. Své vystoupení Jakob nedokončil. Vládní tábor prezidentovo veto s největší pravděpodobností přehlasuje. Očekává se, že se tak stane už zítra odpoledne. Poslanci se k předloze k rozpočtům dostali večer po zhruba 10 hodinách od dopoledního zahájení schůze, které vyplnili opoziční zástupci kritikou kabinetu ANO, SPD a motoristů a navrhováním úprav programu. Koaliční většina žádnou z 5 požadovaných změn nepřipustila. Samotné předloze se zákonodárci věnovali přibližně hodinu. Pavel ve zdůvodnění veta uvedl, že novela ohrožuje dlouhodobou udržitelnost veřejných financí. Navíc podle něho oslabuje poslaneckou kontrolu veřejných peněz. Jakob označil výhrady hlavy státu za závažné. Pražské staroměstské náměstí dnes patřilo záchranářům. Návštěvníci si v rámci Dne s pražskou záchrankou mohli prohlédnout 26 sanitek a záchranných vozů, vyzkoušet první pomoc nebo poslechnout hudební doprovod.
2: Na programu byla i dynamická ukázka práce záchranářů. O figurínu zraněného muže se staral 4členný tým. Jejich práci impulzu popsal zdravotnický záchranář Jaroslav Pekara.
3: Je tam lékař a záchranář a v zápětí přijížděl vůz rychlé zdravotnické pomoci. Tam je vždycky obava u nějakých pádů, aby ty lidi dýchali, a potom zjišťujeme, zda nemají nějaké poranění páteře anebo dlouhých kostí anebo třeba pánve.
2: Podle mluvčího pražských záchranářů Karla Kirse si lidé na staroměstském náměstí můžou zdravotníků zeptat na všechno spojené s první pomocí.
4: Zároveň si tu mohou vyzkoušet resuscitaci nebo naopak vypuzování tělesa z dýchacích cest při dušení, a krom toho tu uvidí veliké množství techniky, které vlastně dominuje náš speciál Golem.
2: Právě do obrovského zdravotnického vozu Golem, který pojme až 12 pacientů ohrožených na životě, můžou návštěvníci nahlédnout. Martina Kroa, Radio Impuls.
1: Od září čeká všechny prvňáčky na Slovensku velká změna ve vyučování. Žáci se budou učit vyhledávat a propojovat informace, řešit problémy, pracovat v týmu a kriticky přemýšlet. Mění se i samotná role učitele, který místo přednášení učiva a diktování bude spíš průvodcem.
5: Nový štátny systém vzdelávania bol dosiaľ 3 roky dobrovoľný. Od tohto školského roka je povinný. Žiaci majú byť počas vyučovania aktívnejší. Pribúdajú nové formy, napríklad ranné kruhy, blokové či zážitkové vyučovanie. Jednej téme sa deti môžu venovať na viacerých predmetoch. Vyučovacia hodina nemusí mať vždy presne 45 minút. Zmeny sa zavádzajú postupne od prvého ročníka. Každý ďalší školský rok sa pridá ďalší ročník. Jozef Bálko, Rádio Impuls, Slovensko.
1: Kurdské syrské demokratické síly končí. Jejich velitel dnes oznámil jejich rozpuštění a plné začlenění do státních institucí. Učinil tak v televizním projevu vysílaném z prezidentského paláce v Damašku. Podle agentů

0: agentury AFP jde o naplnění dohody s prozatímním prezidentem Sýrie Ahmadem Šarou, který usiluje o sjednocení země. České volejbalistky si na mistrovství Evropy v Brně zajistili postup do osmifinále. Po vítězství 3-1 nad Ukrajinou si připsali do tabulky skupiny B třetí tříbodovou výhru. Teď už nemohou skončit mimo postupovou čtveřici. Zítra přinesou mraky i déšť nebo přehánky, během odpoledne a večera čekáme ubývání srážek a prosadí se víc sluníčko. Naměříme do 22 stupňů, v jižní části území může být až 25. Ze zpráv je to všechno, hezký zbytek večera vám přeje Lenka Svobodová.
1: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

Je veličenstvo kat, vždyť prvním z rytířů je veličenstvo kat. Na rohu ulice vrah o morálce káže,

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Je tam brána zdobená, cestu otevírá.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let.

0: sleju, ty šípy příliš nezraní, malé šípy dělou září a ty cítíš
1: Rádio Český impuls.
2: Hraje na chytrém telefonu.

objevil a v tu chvíli jsme spatřili, jak velký je náš cíl. Ten křižník začal pálit hned a spustila se řeš. Já řek si hochu domů, už sotva dopluješ, buď mi anebo oni se na dno dostane.

Ale trvalo to 7 dní, než na moři byl kryt. Pak obr jako po fámu žíznivě začal pít a klesal ke dnu najednou a točil se jak vor. A my jsme na to koukali jak na nejlepší fór. Když skončila se válka, já v novinách to čet, že větší bitvu oceán nezažil za 100 let. Dnes už nikdo neví moc o bitvách na moři, že se žraloky rvali se i malí úhoři. My všichni známe příběh ten a ty ho taky znáš.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 23.
1: Policie zajistila asi 5 milionů korun z obřího podvodu v Hradci Králové. Jde o případ zaměstnankyně správy nemovitostí Hradec Králové, která v polovině července poslala podvodníkům vydávajícím se za policisty a pracovníky České národní banky asi 46 milionů korun. O zajištění 5 milionů z částky v zahraničí řekl na dnešním jednání hradeckých zastupitelů dočasný ředitel správy nemovitostí Tomáš Pospíšil. Přesto podle něj správa letos očekává, že její hospodářství skončí ztrátou 46 milionů korun. Podle policie je vzniklá škoda pro tento typ podvodu v Česku rekordní. U Pražského národního muzea se obnoví provoz tramvají. Mezi zastávkami Italská a IP Pavlova začnou znovu jezdit po zhruba 15 měsících. Tramvajové linky 11 a 13 se budou místem prohánět od soboty 5. září. Vyplývá to z informací na webu Pražského dopravního podniku. Trať prošla obnovou jako součást výstavby napojení kolejí ve Vinohradské ulici na budovanou trať přes Václavské náměstí.
0: Rádio Impuls. Zprávy důležité pro život.
1: Nová databáze mapuje bezbariérovost škol. Informace pomohou rodičům dětí s handicapem s výběrem zařízení. Za přehledem stojí iniciativy Výtahy do škol a Asociace paraplegiků. Do databáze na platformě VozejkMap mohou přispět informacemi samotné školy, ale také žáci a rodiče. Zatím zahrnuje víc než 500 škol. Nově vznikající databáze má především pomoci rodinám vozíčkářů, aby nemuseli znovu zjišťovat to, co už někdo zjistil před nimi. Cílem je vybudovat ucelenou databázi škol od mateřských po vysoké. Liberecké Vratislavice hlásí návrat vzácného lustru. Tamní kostel Nejsvětější Trojice znovu přivítal svítidlo z poloviny 19. století. Církevní stavbu tak prozáří lustr plný ručně foukaných růží ze skla. Část z nich se ale při jeho opravě muselo vyrobit znovu. Připomíná to Lucie Firstová, která v Liberci organizuje právě běžící sklářský festival.
2: Jsou to vlastně růže, které mají okvětní plátky ve třech řadách. Oni si na ty rozbité museli vytvořit formu speciální na ten střed a potom ten sklář měl vedle sebe tu růži a kleštěmi s vroubkováním vytahoval ty listy od oka, napodoboval ty originály. Moc se jim to povedlo.
1: Na lustru je celkem 24 skleněných růží, třetina z nich se musela vyrábět znovu. 8 růží vyráběly asi 5 týdnů skláři v Hutě v Kamenickém Šenově na Českolipsku. V americkém státě Nevada se nebezpečně šíří požár Hawk. Plameny ničí přírodu i domy, desítky tisíc lidí se museli evakuovat. Hasičům se zatím nepodařilo dostat požár pod kontrolu. Situace na místě je kritická.
3: Hoří v blízkosti oblíbeného města Reno. Evakuovat museli už i dvě nemocnice. Guvernér státu vyhlásil stav nouze a do akce povolal národní gardu. Plameny pohání silný vítr o rychlosti 60 km za hodinu. Ohrožené jsou hustě obydlené oblasti. Situaci začaly komplikovat výpadky proudu a uzavřené dálnice. Evakuační centra začínají být přeplněná. Úřady potvrdily, že za katastrofou stojí lidská nedbalost. Ze Spojených států Hedvika Miller, Radio Impuls.
1: Zítra se budou mraky se sluníčkem o oblohu přetahovat. Místy se objeví občasný déšť nebo přehánky. Později bude ubývat mraků i srážek. Nejvyšší teploty budou mezi 17 a 22 stupni. V jižní části území naměříme až 25. Ze zprávy to všechno. Hezký večer vám přeje Lenka Svobodová.
0: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Radio Český impuls.

jsem s mámou a viděl tě u dveří stát. Jak spustila hudba tu písničku známou, já všechno chtěl o tobě.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Jen tři kříže z bílýho kamení někdo do písku poslal.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let.
2: Říkej mi
0: celý den.
2: Co toužím slyšet, říkej mi. Na hlas i tiše, říkej mi.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: i povinnost pro Národní sportovní agenturu, která by musela zřídit bezpečný digitální registr osob vyloučených z fotbalových utkání. Návrh by chtěla koalice do legislativního procesu předložit v září. Platit by mohl začít před začátkem podzimní sezóny fotbalové ligy v příštím roce. Zatím ale podle ministra není jisté, jestli stihne legislativním procesem projít. Na zákonu je ale podle Šťastného široká shoda s fotbalovým prostředím a věří, že i v rámci politické reprezentace. Připomenu, že ustavení pracovní skupiny bylo reakcí na výtržnosti fanoušků během květnového derby mezi Slávií a Spartou v Edenu. Slávia dostala kvůli fanouškům pokutu 10 milionů korun a 4 soutěžní domácí zápasy musela odehrát bez diváků. Slovenská policie překazila žhářský útok na továrnu na výrobu bezpilotních systémů. V případu stíhá 3 cizince. Oznámila, že je obvinila z obecného ohrožení na objednávku. 2 z nich zadrželi na Slovensku, další pak v Německu. Bližší informace o zadržených ani o hrozícím útoku slovenské policejní prezidium v tiskové zprávě neuvedlo. Hodnotu majetku ve výrobní hale na východním Slovensku, která se měla stát terčem útoku, policie odhadla na desítky milionů eur. V době připravovaného útoku by se v objektu mohlo podle policie nacházet asi 70 zaměstnanců. Pražští záchranáři se včera představili veřejnosti. Na Staroměstské náměstí v Praze ráno najelo 26 sanitek a záchranných vozů. Na místě byl i masivní zdravotnický vůz Golem. Tento speciální modul Impulzu popsal mluvčí pražských záchranářů Karel Kirs.
1: Můžeme říkat, že je to pojízdná jednotka intenzivní péče. Ten Golem ve chvíli, kdy se plně rozvine, tak pojme až 12 pacientů, kteří jsou přímo ohroženi na životě. My je máme plně monitorované, můžeme mít na kyslíkové terapii a samozřejmě je k ním přiřazen i zdravotník. To znamená, ten Golem sám o sobě, jenom pokud mu doplňujete palivo a případně vodu, zvládne v terénu lít po neomezeně dlouhou dobu.
0: Zdravotnický vůz Golem zasahoval třeba při požáru v Hřensku. Poskytoval tam jak místo pro ošetření, tak pro zázemí zasahujících hasičů. Hranice u Aše a Saský Adorf dokončili společnou cyklostezku. Vede po zaniklé železniční trati a měří skoro 10 kilometrů.
2: Česko-německá cyklostezka láká na bývalé drážní objekty. To hlavně v Sasku. U nás ze železnice skoro nic nezbylo. A je koncipovaná nejen jako spojka mezi státy, ale i jako výletní trasa pro méně trénované cyklisty. Námaha nehrozí, kopce tu nejsou. Krajina, kterou cyklostezka vede, bývala na obou stranách nepropustnou divočinou. Teď se to především za peníze z Evropské unie mění. Dušan Valenta, Radio Impuls.
0: České volejbalistky si na mistrovství Evropy v Brně zajistili postup do osmifinále. Po vítězství 3-1 nad Ukrajinou si připsali do tabulky skupiny B 3. tříbodovou výhru. Teď už nemohou skončit mimo postupovou čtveřici. Ve čtvrtek budou české reprezentantky s Bulharskem hrát o co nejlepší pozici do play-off. Dnes musíme počítat s deštěm nebo přeháňkami, během odpoledne a večera může mraků ubývat a čekáme postupně i méně srážek. Naměříme kolem 20 stupňů, v jižní části území bude až 25. Zprávy končí, hezký poslech vám přeje Lenka Svobodová.
3: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Já, ač mám spánek beze snů, mě včera sen se zdá.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Zavři pusu, ať jsi spát, vždyť už bude brzo den.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: školu. Podpora má zabránit předčasnému ukončení studia u rodičů malých dětí. Peníze mohou využít na úhradu dětské skupiny, jeslí nebo chůvy. Za co hlídačkovné utratí, v žádosti ale uvádět nemusí. Úřadu práce musí jen doložit speciální formulář k potvrzení o studiu. Běžný doklad ze školy nebude stačit. Zemřela legenda americké country hudby Dolly Parton. Zpěvačce, autorce písní, herečce a filantropce bylo 80 let. S odvoláním na rodinu umělkyně informují o její úmrtí světové agentury. Dolly Parton ještě minulý pátek poskytla aktuální informace o svém zdraví. Podle magazínu People potvrdila, že její stav se zhoršil po smrti manžela Carla Deana v březnu loňského roku. Dolly Parton se narodila v lednu 1946 v Tennessee v chudé farmářské rodině. Za 6 desítek let své kariéry natočila na 50 studiových alb, prodala přes 100 milionů nosičů a složila na 3000 písní. K těm nejznámějším patří Jolene nebo I Will Always Love You. Byla držitelkou několika cen Grammy a zahrála si také v několika filmech.
1: Radio Impuls. Zprávy důležité pro život.
0: Policie zaměstnává fotbalový program. Kvůli čtvrtečnímu zápasu Evropské konferenční ligy chystá četná bezpečnostní opatření. Duel Jablonce se skotským Glasgow Rangers vyhodnotila jako velmi rizikové. Na webu policie o tom informovala regionální mluvčí. Jablonec bude v odvetě závěrečného předkola dotahovat jednobrankové manko z prvního duelu. Na veřejný pořádek budou dohlížet policisté z pořádkových jednotek. Nasazení budou i dopravní policisté, kriminalisté a psovodi se svými služebními psy. Nezastupitelnou úlohu budou mít podle mluvčí třeba také členové antikonfliktního týmu. Kvůli důkladným bezpečnostním prohlídkám by diváci měli přijít na utkání s dostatečným předstihem. Na nohou je i plzeňská policie, ta chystá rozsáhlá bezpečnostní opatření kvůli čtvrtečnímu odvetnému utkání závěrečného čtvrtého předkola Evropské ligy mezi Viktorií Plzeň a Červenou zvezdou Bělehrad. Policie zdůraznila, že platí zákaz používání pyrotechniky, a to na cestu na stadion, pobyt na stadionu i na cestu zpět. Protiprávní může být i zahalování obličeje. Hodonínská zoo dnes otvírá nový vodní ráj. Pavilon akvárií nahradil původní objekt z 80. let, který před 5 lety poničilo tornádo. Ředitel zahrady Jiří Enger rozhodně nechce zůstat jen u toho.
2: Je to takový první krůček naší plánované modernizaci postupné naší zoologické zahrady. Pro nás je to za poslední roky jedna z nejvýznamnějších investičních staveb. My jsme tady pro zvířata v posledních letech neměli možnost nic tak významného udělat.
0: Dominantou vodního pavilonu jsou dvě nová akvária, do kterých se vejdou zhruba 2000 sladkovodních ryb a 35 druhů. V přízemí budovy je expozice pro veřejnost. Druhé patro patří technologiím, skladům a zázemí pro chovatele. Od září čeká všechny prvňáčky na Slovensku velká změna ve vyučování. Žáci se budou učit vyhledávat a propojovat informace, řešit problémy, pracovat v týmu a kriticky přemýšlet. Mění se i samotná role učitele, který místo přednášení učiva a diktování bude spíš průvodcem.
3: Nový štátny systém vzdelávania bol dosiaľ 3 roky dobrovoľný. Od tohto školského roka je povinný. Žiaci majú byť počas vyučovania aktívnejší. Pribúdajú nové formy, napríklad ranné kruhy, blokové či zážitkové vyučovanie. Jednej téme sa deti môžu venovať na viacerých predmetoch. Vyučovacia hodina nemusí mať vždy presne 45 minút. Zmeny sa zavádzajú postupne od prvého ročníka. Každý ďalší školský rok sa pridá ďalší ročník. Jozef Bálko, Rádio Impuls, Slovensko.
0: Dnes čekáme hlavně mraky, ty budou i přeháňkové nebo dešťové. Postupně může srážek ubývat a sluníčko se prosadí víc. V jižní části území můžeme naměřit až 25 stupňů, jinak bude většinou mezi 17 a 22. Zprávy končí, loučí se Lenka Svobodová.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Jedu takhle tábořit, Škodou sto na Oravu. Spěchám, proto riskuji, projíždím přes Moravu.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let.